0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
1: Guten Tag.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
2: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
1: A jak to, že jde v tom průvodu?
2: Kdo?
1: No ten Lukáš, tamhle vedle toho hajního.
2: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
3: Mluvím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
4: To je ten maler s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
3: To se vám povedlo.
4: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
2: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
4: Ještě dva.
5: 48.
2: To je zase on, ne?
5: 51.
2: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
6: To jste měl udělat před pohřbem.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: No. A pak... No. A pak jsme šli do takového podniku tady, jo. A my jsme si mysleli, že to je kulečník. No, tak tam vlezem. No a, uskej se. Normálně hledáme ty koule. A on tam nějaký chlap.
3: Ty jsi poprskal botu.
2: A dělal, promiň, ale dělal striptease, to si vy jste mladí, tomu nemůžete vůbec rozumět, ale ježiš, nás to tak vzalo, ty blaho. To mě konkrétně nejvíc.
1: Rock Radio. Konec legrace.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Střímek se stávaj zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požadu.

co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám, patříme do svazu. Vlast

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Já už na vás kluču půl hodiny a vy furt nic. Vy to jsou rány, nevíte, kdo přitom má spát.
2: To nevím.
1: No já přeci, Jirgot, já!
2: No a proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
1: Člověče, že byste hulákal taky. Vy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
2: No moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
1: Lucifer, člověče, netvářte se, jako kdybyste nevěděl, o co jde. No, to přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče a někdo na něj zatluče, že na něj tluče proto, aby netlouk.
2: Jo, ale v noci.
1: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší takhle zabouchání na zeď, že to znamená klid. No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? A vám jako extra magorovi to extra říkám, ale naposledy.
2: Víte,
1: rozumíte?
2: Co? Počítejte si do 10, jo?
3: Co chceš, táto?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když myslíte teda, to počtu jako myslíte teda, tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad, tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
2: No výborně, to je slovo chlapa, čili jako sedmý nastupuje Hemelka.
1: Koudelka.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockový rádio.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Novinky naleznete na webu palavskevinobraní.cz.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
2: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
3: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
6: Matrace za hobičku. CZ.
7: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
8: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
7: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
8: Více na www.hormann.cz.
7: Herman. Jistota na celý život.

i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké pondělní ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Výpočet výše minimální mzdy pro příští a přespříští rok projedná na dnešním zasedání vláda. Nejnižší výdělek by se měl od ledna zvednout o 2,5 tisíce korun na 24 900. Fanoušci fotbalového klubu Zbrojovka Brno poničili po sobotní prohře v pražském Edenu se Slaví vlak Českých drah. Vlak byl pro ně na zápas speciálně objednaný. Běžná veřejnost něm necestovala. Podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského poničili 6 vagónů z 9. Rozbili v nich osvětlení, sedačky a vylomili dveře. Strana Alternativa pro Německo vyhrála s velkým náskokem volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhalsko. V novém parlamentu ale nemá většinu. Získala necelých 44% hlasů. Díky tomu obsadí 39 z 83 křesel. Fotbalisté Sparty prohráli v úvodním utkání 7. ligového kola v Hradci Králové 1-2 a v neúplné tabulce klesli na 10. příčku. Pražané si připsali už 4. porážku v ročníku nejvyšší soutěže.
1: Rock Radio, počasí.
0: Dnes čekáme skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle taky slabě zaprší. Večer opět od západu na většině území čekáme vyjasňování. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni Celsia, na severu bude kolem 20 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 se aktuálně řeší dvě nehody ve směru na Prahu. Se boural na 190,5 kilometru a to samé ve směru na Brno.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v

0: Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci. Pěkný start do nového týdne vám přeje Honza.
2: A Zuzka.
1: 3 minuty po 6. hodině v pondělí 7. září pokračujeme v naší krasojízdě, kterou jsme v pátek opustili. A já jsem se rozhodl, že tento týden budu příjemný, budu mluvit pouze spisovně a pouze o muzice, žádné trapné fóry, aby mi zase někdo něco hezkého nenapsal.
2: Tak já jsem se dneska nevzala výstřih, takže ani nemůžeš žádný sexuální nebo sexistický narážky mít.
1: Takové já nemám, jsem eunuch, jsem obřezaný a vykleštěný.
2: Ano, jde to vidět. Na dálku.
1: Děkuju. Ne, samozřejmě, dám si prdel. Dáme se AC/DC Shot in the Dark. Rock Radio.

0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
1: Debustro, něco mi schází na Rock Radio 10 minut po 6. přátelé. A zatímco tady Zuzka šuruje studio, protože tady evidentně se o víkendu děli zase nějaký orgie, tak my si pojďme říct, co budeme celý týden rozdávat. Kapela Traktor jede uslavnou šňůru Traktor 25. Bystříší jistě odhalej, že ta tajná šifra 25 je počet let, který Traktor brázdí český pódia. A my dneska celý týden někoho z vás budeme posílat do Hořic úplně zadarmo. Traktorům přijdou gratulovat před kapely Euforia a Panoptiko. Traktor 25, sobota 19. září, areál zahrada Hořice. O lístky si pište do našeho messengeru, na Facebooku a taky do vzkazu na Instagramu a nezapomeňte připsat telefonní číslo. Je pondělí, rozdáváme po 8:30.
0: Rock Radio.
1: A teď už Foreigner, say you will, I want to know what love it is vlastně.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: Máme 6 hodin 18 minut, pojďme se podívat na pondělní oslavence s datem 7. září. Svátek dneska slaví Regina, případně Gina nebo Rea. To jsou takový zajímavý jména. Takže Regino, všechno nejlepší. Víc mě dneska zajímá jeden narozeninový oslavenec. Jestli internety nelžou, tak 60. krásný kulatý dneska slaví můj oblíbený český bavič, herec, moderátor a imitátor Zdeněk Izer. Tak přejeme všechno nejlepší. No a pojďme na muzikanty. 65 let, zpěvák a basák, Vildačok, pražský výběr a solová kariéra. Sedmdesátý let má americký klávesák Benmo Tench, spojený s kapelou Tom Petty and the Heartbreakers a taky třeba nahrál klávesy na desku Jagged Little Pill zpěvačce Alanis Morissette. Krásných 75 má britsko-americká zpěvačka a kytaristka Chrissy Hynde, zakladatelka kapely The Pretenders.

0: Jeden z těch krásných feel-good songů při pondělku, tak jí přejeme všechno nejlepší. No, Anabel tu dneska není, je pořád ještě na dovolený, celý týden bude, ale opět, jako by to dneska byla.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Jestli pětkrát tohle nebo kolonoskopy, ne, nevím, ale možná radši tohle. Za chvíli kabáti, starý bar.
2: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
3: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
2: Kolik?
3: 949, málem jsem vzal dvoje.
2: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.prageboat.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
5: tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
12: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra

0: Minutu a půl po půl sedmí jsme zpátky s kapelou D-Lane. Moth to a Flame dohrál. No a Zuzko, já myslím, že je čas, aby si zdala rychlý zprávy, aby jsme se dozvěděli, jestli se náhodou ve světě něco nestalo, neříkí se na nás meteorit, že bychom si dneska tu šichtu zkrátili, nebo tak něco?
1: Jo, to byla otázka, pardon, já ještě spím trošku.
0: Takže jestli se...
1: Meteorit snad nebude.
0: Meteorit nebude, zprávy evidentně taky ne.
2: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
1: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. O možnostech úspor ve svých rezortech v příštím roce budou dnes ráno ve Strakově akademii jednat ministři školství Robert Plaga a zdravotnictví Adam Vojtěch s představiteli koaličních motoristů. V několika německých městech se po volbách v Sasku-Anhaltsku konaly v neděli demonstrace proti Alternativě pro Německo. Strana, kterou Sasko-Anhaltská tajná služba vede od roku 2023 jako prokazatelně pravicově extremistickou, vyhrála podle prognóz hlasování s více než 44% hlasů. Linda Nosková postoupila poprvé do čtvrtfinále tenisového US Open. Wimbledonská šampionka a nasazená šestka porazila v New Yorku Ukrajinku Martu Kostiukovou 7-5, 5-7 a 6-4.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Zpočátku dnes bude slunečno, postupně od západu oblačno, přechodně až zataženo, místy s deštěm. Nejvyšší teploty do 27 stupňů Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 se stále řeší nehoda ve směru na Ostravu u Brna na 195. kilometru. V Praze se bouralo na Novosibřinské ve směru do centra a v Plzni se řeší nehoda na Palackého náměstí.
2: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzka a zprávy za námi, Rammstein a Deutschland před námi.

0: Rammsteini, Deutschland na Rock Rádiu, 8 minut po 6:30 při pondělku. Chtělo by to nějaký dobrý zprávy, ne?
1: No, povídej.
0: Já bych jednu měl takovou, já, není zvířátková, ale je to podobný, narodilo se dítě.
1: A to má být dobrá zpráva, jo?
0: Jasně, hele, Sean Ono Lennon, říká ti to něco?
1: No, to zní je to strašně, ne.
0: Syn Johna Lennona a Yoko Ono.
1: Jej, chudák.
0: Tak se svou přítelkyní Charlotte Kemp Mühl, což je americká muzikantka a herečka, režisérka a instagramová modelka, nevím, co všechno dělá. Tak spolu mají dítě, což znamená, že Johnu Lennonovi, přestože už je x let mrtvej, se teď narodilo první vnouče.
1: Nádherný.
0: Úplně první. Protože jeho starší syn, ten z prvního vztahu nebo z jiného vztahu, než teda se Lennon zbláznil do Yoko. Julian Lennon právě byl tím vztahem s tím svým otcem a tím vším, co vlastně John udělal, tak ovlivněný psychicky, nebo tvrdí to do dneška, že se rozhodl, že nebude mít děti. Takže až tohle je první vnouče Johna Lennona.
1: Hustý.
0: Viď, to jsem ti chtěl jenom říct, že je to takový jako
1: jakože wow.
0: No, něco takového příjemného na rozjezd. Mm-hmm. Ne?
1: Jo, dobrý.
0: A teď bychom si mohli dát pivko. Já bych si dal jedno.
1: Ty brďo, to by bodlo, no, po tom víkendu.
0: To by bodlo víc než to dítě. Tak za chvíli Disturbed, The Sound of Silence.
2: Kráva, kráva, kapr, kapr.
3: Kapr, kapr, husa, husa.
4: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
5: Krůta, krůta, tchos!
4: Nech toho a pojď.
5: Tchos!
4: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zona a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na dek.cz.
10: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
11: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Je tu P24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Komunál byl pro tebe, Zuzko, a za odměnu 9 minut před 7 máš něco?
2: No, našla jsem něco pro tebe. Víš,
1: ne.
2: Máš už nějaký věk a v tomhletom věku se lidi dávají různý třeba výzvy, že chtějí uběhnout třeba půlmaraton nebo něco podobného.
1: Nebo třeba vstát ráno z postele a neudělat ani jeden zvuk.
2: No, třeba. Tak mě napadlo, že by ses mohl příští rok zúčastnit, koná se to v Maďarsku, tradičního závodu v kopání hrobů. Teď jsem na to narazila, letos se konal 9. ročník, takže ty by ses mohl zúčastnit jubilejního 10. ročníku celostátní soutěže. Většinou to teda jako kopou hrobníci, ale já myslím, že jako bys to mohl dát, že to není jako něco složitýho, že by ses na to musel nějak učit.
1: A jako říkáš tradiční, to mě na tom děsí, takže to fakt jako už nějakou tradici tam má.
2: Ano, 9 let už to
1: a tam
2: probíhá.
1: Se sjíždějí jako zápasníci z celého světa.
2: Ano.
1: Výkupníci. Záhrobníci.
2: Záhrobníci.
1: Jo?
2: Hrobníci.
1: Hrobníci. No. A v čem to spočívá? Jako kopání hrobu na čas?
2: Jo, je to kopání v hrobu na čas, ty ho musíš, vlastně jste dva. Jeden je v tom hrobě, jakoby v té jámě, tento kope.
1: Zahrabanej, ten mrtvej.
2: A druhý je nahoře, ten tam upravuje tu hlínu, nemůžou být oba dva v tom hrobu. Hmm. No, musí to vykopat a potom to musí zase zakopat, jakoby víš jak, že prostě zase tam vrátit tu hlínu.
1: A to je celý.
2: To je celý.
1: Jako vykopat díru a zahrabat jí zpátky.
2: Ano. A nejrychlejší letos, počkej, tak ten to měl za hodinu a 21 minut.
1: No a kde jsou věnce? Kde je věnce, truchlící
2: no,
1: vdova?
2: Ty tam nejsou, no.
1: Kde
2: ale...
1: je nějaký farář s ministrantem a podobná zábava?
2: Tak by si mohl být truchlící vdova třeba příští rok.
1: No, myslím si, že minimálně bych to vykopával a hodně bych u toho brečel.
2: No.
1: Díky.
2: Není zač.
1: Blink 182, all the small things, všechny malý věci, třeba malý hroby teda.

0: Za minutku a půl bude 7 hodin ráno, Advance a SOS. Zuzko, já ti musím říct, že jestli mě některá kapela baví, která kavruje Abu, tak to jsou právě oni. Nádherný aranže, nádherný hlas. Ty budeš jenom kejvat zase, víš, jo, že jsme v rádiu.
1: Pardon, já to poslouchám,
0: jo. Musíš říkat ano, Honzo, máš pravdu, Honzo.
1: Máš pravdu, mám samozřejmě, ráda, Honzo, Honzičku,
0: dám
1: máš
0: ti
1: pravdu.
0: Nějaký peníze, Honzo.
1: No, já Abu miluju, takže je to boží.
0: Za chvíli zprávy.
2: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
3: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
10: Luboši, ty ho nebej ho!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme 7 hodin, jsou tu další zprávy. Radní hlavního města dnes projednají zadání zakázky na provoz příměstských vlaků za 165 miliard korun Českým dráhám. Na programu mají také zadání studie proveditelnosti okružní linky metra E a analýzy rozvojového potenciálu okolí nynějších stanic metra. Premiér Andrej Babiš nevyloučil, že kvůli růstu cen pohonných hmot vláda znovu přistoupí k zastropování marží. Snižovat spotřební daň na naftu a benzín kabinet navrhovat nebude, řekl to v televizi Prima. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil vyklizení malých nepovolených židovských osad na okupovaném západním břehu Jordánu. Informovala o tom v neděli agentura Reuters. Podle nich tak premiér učinil na nátlak Spojených států. České basketbalistky dnes se zápasem s hvězdným výběrem USA zakončí své vystoupení na mistrovství světa v Německu. Výběr trenérky Romany Ptáčkové prohrál oba dosavadní zápasy ve skupině a je už bez šance na play-off.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Počátku dnes bude slunečno, skoro jasno až polojasno, postupně od západu bude oblačno, přechodně až zataženo, ojediněle se slabým deštěm, večer pak ale zase opět se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na severu kolem 20.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
1: Na D1 se řeší nehoda ve směru na Prahu.

0: Prahu na 11,5 kilometru, v Plzni se bouralo na Palackého náměstí a v Praze na Novosibřinské.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci! Ať se ještě dneska nemusíte kopat vlastní hrob, vám přeje Honza.
0: A Zuzka.
2: 7:04 v pondělí 7. září. Anabel tady ještě není, takže jí zdravíme do Francie. No a když jsme byli u těch mrtvejch, předtím zdravím kluky z pohřební služby. Doufám, že už zase jedou pro nějakýho zákazníka, vždycky nás poctivě poslouchají, tak Jarušku, jestli mě slyšíš, tak dobré ráno, pošlete nám nějakou pěknou fotku, prosím tě, ne se zákazníkem. Díky, to bylo všechno a teď už muzika. Liz Cooper, Poison. Zuzka se tváří, že lekne.
0: Ne, mě to překvapilo, že máš nějaký kamarády u pohřební služby, to je dost děsivý.
2: Jo, takhle. Já už jsem chtěl říkat Jarouškovi, aby se tady zastavil na Bělehradský, že by tě nabrali.
0: Aha, to nemusí ani radši. Děkuji.
2: Hele, mají klimatizovaný ten zadek, kdyby
0: fakt?
2: Něco.
0: No, tak to je něco jiného.
2: A je to docela pohodlný, oni ti tam dají poštářek.
0: Už jsi zkoušel?
2: Ne, ale to bylo dobrý místo na rande.
0: No, ještě chvíli, promyšlíme. Ještě počkej chvíli.
2: Tak teď už ten Alice Cooper, včera tu byl z Hollywood Vampires, tak teďka tady u nás na mrtvo, no.
1: Rock Radio.

Nazdáry kuličníci, tady je Vildačok. Absolutní zdravici věnuji Rock Rádiu.

0: No konečně zní z éteru Rock Rádia zase pražský výběr. Na Václavském Václaváku 7 hodin a 11 minut. Tenhle song to opět nebyl náhodou, protože dneska v pondělí 7. září Vilda Čok slaví 65 let. Zpěvák, basák, šílenec, krásný 65. narozeniny. Ať už ho znáte z jeho punkový kapely Zikurat, z pražského výběru tady, anebo jako solo interpreta se svou kapelou Bypass, se kterou stále brázdí český pódia, tak si ho určitě pamatujete i tady.
1: Jo.

Určitě jste poznali. Disneyovka Rychlá rota, původní stará znělka, kterou dal dohromady právě Vilda Čok, Ota Baláš a Kamil Střijavka. Za mě teda je to asi jedna z nejlepších dětských písní, která tady u nás kdy vznikla. To, co vzniká dneska, to si chcete uříznout nohu a nacpat si do uší. Každopádně Vilda byl u nás i na Rock Rádiu, na rozhovoru loni v říjnu. Podcast s ním si můžete pustit jak na našem webu rockoviradio.cz a nebo na Spotify na našem kanále. Tam o sobě promluví víc a líp, než o něm promluvíme my. Takže Vildo, přejeme všechno nejlepší a posíláme ti Bon Joviho Always.

0: Pain a jejich tancování se smrtí v 7 hodin a 23 minut. Dneska máme pondělek, už jsme zase v práci. 7. září svítí na našem kalendáři, což znamená, že je spousta zajímavých mezinárodních dnů. Dneska si můžete třeba koupit knížku, můžete se podívat na krásný modrý nebe, můžete taky cítit lásku, to je den cít lásku. Cítíš lásku dneska?
1: Ne, cítím, že se mi chce spát.
0: Tak to jsme moc radost
1: to není neudělala. Mezinárodní den.
0: Potom jeden ten, který se mi líbí asi nejvíc, to je den šetři za energie v Texasu. Mm-hmm. Kdyby si náhodou jela do Texasu, tak tam máš dneska šetřit za energie.
1: Myslím si, že tam nikdy nepojedu asi.
0: Dobře, tak v tom případě je teda fakt jako den, který ti sedí a to je den milovníků piva.
1: Vysvětli no tak to mi, musím oslavit.
0: Vysvětli mi, proč je v pondělí.
1: No, to je blbý, no.
0: Proč je v pondělí, když máme celý boží týden před sebou a nemůžeme si teďka hezky...
1: A tak jedno, malý, dvě, tři, to dáš.
0: Já bych to dal, ty?
1: Já taky.
0: Tak jdem?
1: Tak jdem.
0: Tak přátelé, na zdraví, za chvíli Lucie, dal bych ti, co chceš, já vím, jednovorosený.
2: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
3: Tři sestry Open Air Tour 2026. Konopiště, 11.9. Amfiteátr. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.00. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
4: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz.

0: náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
1: Faktury, faktury, faktury.
2: Trápí vás factoring?
1: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
2: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
1: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
2: Acema pokryje jakékoliv financování.
1: No, tak to beru.
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: Vraňany nabízejí.
4: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
3: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
5: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
6: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
5: Mají i pořádný stroje?
6: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
7: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Domanský. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.

0: Máme půl osmý, dvě minuty k tomu. Lucie, dal bych ti, co chceš na Rock Rádiu nebo kdekoliv jinde. Zuzko, co máš pro nás ty? Dáš mi, co chci?
1: Zprávy.
0: No, ty chci nejvíc.
2: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. O možnostech úspor ve svých rezortech v příštím roce budou dnes ráno ve Strakově akademii jednat ministři školství Robert Plaga a zdravotnictví Adam Vojtěch s představiteli koaličních motoristů. Schůzka se uskuteční za účasti premiéra Andreje Babiše a ministryně financí Aleny Schillerové. V několika německých městech se po volbách v Sasku-Anhaltsku konaly v neděli demonstrace proti alternativě pro Německo. Strana, kterou Sasko-Anhaltská tajná služba vede od roku 2023 jako prokazatelně pravicově extremistickou, vyhrála podle prognóz hlasování s více než 44% hlasů. Linda Nosková postoupila poprvé do čtvrtfinále tenisového US Open. Wimbledonská šampionka, nasazená šestka, porazila v New Yorku Ukrajinku Marťu Kostěkovou.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska čekáme zpočátku slunečno, postupně se zatáhne a přidá se i déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 pozor, umod letět se ve směru na Prahu na 11,5 kilometru máme hlášenou nehodu. Ve směru na Prahu se bouralo taky na D11 na 19. kilometru a vážná nehoda se řeší taky v Pardubicích na Pražské ulici.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Je 9 minut po půl osmí, posloucháte Rock Radio a Def Leppard, Two Steps Behind. S touhle tklivou písní mi teď dovolte trošku zvážnět a věnovat rychlou vzpomínku jedný velký a významný český hudební osobnosti, jakou byl Richard Tesařík. Říkám byl, protože nás opustil včera ve věku 80 let. Jojo Band, song jako ryby tví, Kladno, Karvina. Tu jsme dokonce i přetextovali ve výzvě Europandu. Já si ho pamatuju z konzervatoře, když se s náma po mý hodině zpěvu vždycky střídal ve třídě a vždycky byl hrozně milej. A mockrát jsme se potkali i při střídání pódia. Napsal spoustu krásné muziky, spoustu slušné muziky, měl rád a byl to zkrátka frajer. Richard Tesařík, 80 let, přejeme pěknou cestu tam nahoru a dík.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
3: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
8: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
10: Tak co, koupelna hotová?
11: Sepeš.
10: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
11: Jo, všechno hotový.
10: A co odvětrávání? Kde je větrák?
11: Větrák, co?
10: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
12: Ventilatory.cz.
13: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.

0: Beast in Black na Rock Radio, Die by the Blade. Za 9 minut budeme mít 8 hodin ráno, což znamená, že je nejvyšší čas dát si další kafe, to myšla Zuzka teďka udělat, a taky podívat se, jestli Marcel přežil víkend v garáži.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Je to pár let, tedy trochu víc pár let, co jsem při pravidelných návštěvách osvěžoven, probíral s kamarády ženy, zpěv a motorky. Nedávno jsem s jedním z nich taky mluvil o ženách, ovšem už tu byl malý rozdíl, totiž dámy, které jsme probírali, byly naše vnučky. Jo, oba jsme dědci a tak teď máme hlavně starost, jak té drobotině předat něco z našich vášní. A kamarád při té debatě přišel se zajímavou tezí. Prý nauč děti lásku k motorsportu a nezbyde jim čas na nic jiného. Ale kde je seznámit s motorsportem? Takže řešením je Náchod. Abyste mi rozuměli, když tuto sobotu bude v Náchodě akce s názvem Den motorsportu a tam můžete vzít dítka, vnoučata, pravnoučata a třeba i sousedovic kluky a holky, pokud rodiče nebudou mít čas. Ale měli by si ho udělat všichni, protože v Náchodě si budou děti i dospělí moct odčíhnout Buggy Racer Academy, MX Academy, Trial, práci záchranářů nebo otočný simulátor. A to není vše. Podívat se budete moct třeba i na kluky z FMX Akademie Petra Piláta, který je jako trojnásobný mistr Evropy víc než kvalitním učitelem. Zároveň budou na Masarykově náměstí, kde bude Den motosportu probíhat, po celou sobotu vystavené veteránské vozy i motocykly. Přijďte zažít 12. září do Náchoda motorsport zblízka a je vysoká pravděpodobnost, že bude platit i druhé heslo. Nauč dítě lásce k motorsportu a nezbydou mu peníze na drogy.
1: Rock Radio. Motokeci.

0: Vím, protože já nemám moc rád víry, já jsem radši na puštíky.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
6: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
8: Vstupenky na dětiraje.cz.
7: Bude vejdán.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
14: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: Hezké ráno, máme minutu po 8, jsou tu další zprávy. Výpočet výše minimální mzdy pro příští rok a přes příští rok projedná na dnešním zasedání vláda. Nejnižší výdělek by se měl od ledna zvednout o 2,5 tisíce korun na 24 900. Fanoušci fotbalového klubu Zbrojovka Brno poničili po sobotní prohře v pražském Edenu se Sláví vlak Českých drah. Vlak byl pro ně na zápas speciálně objednaný, běžná veřejnost něm necestovala. Podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského poničili 6 vagónů z 9, rozbili v nich osvětlení, sedačky a vylomili dveře. Strana Alternativa pro Německo vyhrála s velkým náskokem volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. V novém parlamentu ale nemá většinu. Získala necelých 44% hlasů. Díky tomu obsadí 39 křesel. Fotbalisté Sparty prohráli v utkání 7. ligového kola v Hradci Králové 1-2 a v neúplné tabulce klesli na 10. příčku. Pražané si připsali už 4. porážku v ročníku nejvyšší soutěže.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zpočátku dnes čekáme slunečno, jasno, skoro jasno až polojasno. Postupně od západu bude oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle taky zaprší. Až večer se opět začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Na severu bude pouze kolem 20 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na D5 se řeší nehoda na příjezdu do Prahy u Chrášťan na prvním kilometru. Bouralo se taky ve Znojmě na Vídeňské třídě, tam se srazily 3 osobáky. Na pražském okruhu pozor ve směru k D1 na 24. kilometru se bouralo a nehoda se řeší taky v ulici Generála Šišky.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci. Tak ještě jednou, hele.
0: Pardon.
3: Dobré ráno, čumáci.

0: Ať máte pořád tak dobrý pondělí, jako jste ho měli doteď, vám přeje Honza.
1: A Zuzka.
0: 8:04 v pondělí 7. září. Přátelé, už za půl hodiny budeme rozdávat 2 lupeny na Traktor 25, což je turné k 25 letům kapely Traktor. Máme pro vás 2 lístky na sobotu 19. září do Hořic. Pokud lístky chcete, ještě půl hodiny nám můžete posílat vzkazy, že je chcete, buď do našeho messengeru na Facebook, nebo do vzkazu na Instagram. Nezapomeňte připsat telefonní číslo. No a pokud je fakt hodně chcete, tak můžete ten vzkaz napsat na messenger i na Instagram a budete mít trošku větší šanci. A pokud tam přiložíte 5 kilo, tak budete mít největší šanci. A teď už muzika. Queenie, the show must go on. Rock Radio.

0: Kings of Metal, Králové železa, zřejmě z Mostu, Manowar, máme 8 hodin a 12 minut, pojďme se podívat na to, jak děda vzpomíná, dneska to zase schytáš ty, Zuzko, tady u nás na Rock Rádiu, chceš?
1: Jupi, ano.
0: Jupi. Máme 7. září a rok 2000. Tehdy basák kapely Rage Against the Machine, Tim Comerford, přerušil udílení cen MTV Video Music Awards, vyběh totiž na pódium, na protest a les po umělých palmách zrovna ve chvíli, kdy Limp Bizkit přebírali cenu za nejlepší rockovej videoklip. Rage Against the Machine totiž byli nominovaný s klipem k politicky motivovanému songu Sleep Now in the Fire, ale porota to nakonec dala jednoduchý ptákovině od Limp Bizkit. Fred Durst z Bizkitů začal Comerforda hecovat. Skoč dolů, kámo! A diváci skandovali. Skoč, skoč, skoč. Prostě taková ideální podpůrná skupina, pokud seš sebevrák, že jo? 4,5 metru nad pódiem se Comerford ještě chvíli houpal, zatímco Limp Bizkit teda vyzývali porotu, aby mu za tohle dala tak nějakou cenu a pak velice rozpačitě dokončili děkovnou řeč. Comerforda nakonec ukecali, ať sleze, aby ho pak policie mohla hned zatknout a na noc zavřít do vězení. Mělo to do hru hlavně v kapele, protože zpěvák Zack de la Rocka byl tak strašně naštvaný na Tima, že tohle to udělal, protože tu cenu nevyhráli, že z kapely o měsíc později odešel. A Tim se za tohleto omluvil až po 15 letech, ale nikdy se neomluvil právě na blejskaným cenám MTV a podobným, ale omluvil se jenom za to, že prostě měl zachovat chladnou hlavu.
1: A mně to přijde docela dobrý.
0: Mně to přijde taky dobrý,
1: vlastně
0: jako tam už je jenom banán.
1: Vlastně nevím, proč ho jako zatkli.
0: No, asi protože zničil ty kulisy, nevím.
1: Jo, aha, chudák.
0: Přesně, já to cením, hele, rock'n'roll prostě.
1: Ano.
0: A komu se to nelíbí, tak ať si pustí něco jiného. Harley, až tady jednou nebudu na Rock Rádiu. Teď už zmáčkni toho.
2: Až tady jednou s váma nebudu, nechávám dole svoji ostudu. Budu jen válit oči, jak se furt ze mě tu.

0: V 8 hodin a 22 minut dohráli Stoni svou novinku z jejich poslední nejnovější desky Foreign Tanks In The Stars ve hvězdách. No a my máme pondělí.
1: Rock Radio, rockovej pašák.
0: Vědci z Chicaga pojmenovali nový druh hada po kytaristovi Slashovi. Vědci našli v Nové Guineji nový druh hada Lielaphis slashi, tedy Slashova užovka. Hula. Červenohnědý a nejedovatý had měří asi 70 cm. Slash celý život miluje plazy a podporuje zoologické zahrady i přírodovědná muzea a právě proto mu vědci pojmenování věnovali. Slash to považuje za obrovskou čest. No a my bychom měli tip pro české zoologii. Máme českého zpěváka, který by si nějakou dlouhou užovku taky zasloužil. A Daliborus Jandus se i dobře vyslovuje. Vědcům posíláme rokovýho pašáka.
1: Rock Radio, punkovej strašák.
2: Aby Barry Dawson z Connecticutu měl doma klid a nemusel poslouchat svoji manželku, 62 let předstíral, že je hluchoněmý. Barry si svou ženu Dorothy vzal jako 18-letou a už tehdy ho zavalovala vodopádem slov. A tak začal předstírat, že neslyší. Jeho žena se ale během let naučila znakovou řeč a tak se Barry rozhodl předstírat, že ztrácí zrak. No a Barry ho prozradil nakonec až video z karaoke baru, kde zpíval s kámošem. Punkovýho strašáka dáváme jeho ženě, protože místo ocenění originality se teď s Barrym rozvádí.
1: Rock Radio.
0: Další sošky zase někdy, až si na to vzpomenem. A za chvíli se vrátíme s další slušnou muzikou. Europe a Carrie, to je pro tebe, Zuzko. Ty máš ráda tuhletu kapelu, ne?
2: Ano.
0: Ježi, děkuji.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoclinic, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoclinic 800 103 300 800 103 300.
4: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonků pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonků i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
7: Under Armour makes you better.
8: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
9: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
10: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
9: Mají i pořádný stroje?
10: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
11: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu,

0: Vybral jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Europe a Kerry. No tamty, v 8 hodin a 23 minut posloucháte rokový rozjezd na Rock Rádiu a teď budete zase poslouchat slovo boží, protože svoje ameňáky nám právě teď přednese Zuzka, kde jinde než ve sportu.
1: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Rock Radio Sport.
2: Fotbalisté Sparty prohráli v utkání 7. ligového kola v Hradci Králové 1-2 a v neúplné tabulce klesli na 10. příčku. Pražané se připsali už 4. porážku v ročníku nejvyšší soutěže. Linda Rosková postoupila poprvé do čtvrtfinále tenisového US Open. Wimbledonská šampionka a nasazená šestka porazila v New Yorku Ukrajinku Martu Kostěkovou 7-5, 5-7, 6-4. A české basketbalistky dnes zápasem s vězným výběrem USA zakončí své vystoupení na mistrovství světa v Německu. Výběr trenérky Romany Ptáčkové prohrál oba dosavadní zápasy ve skupině a je už bez šance na playoff.
1: Rock Radio, doprava.
2: Na D5 se opatrně, máme tam hlášenou nehodu ve směru na Prahu u Chrášťan. Na pražském okruhu se bouralo ve směru Ruzině D7. Na 15. kilometru se srazil nákladňák s osobákem a blokují provoz. Ve Znojmě se stále řeší nehoda na Vídeňské třídě, kde se srazily 3 osobáky a v Ústí nad Labem se bouralo na Přístavní ulici.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio.
0: Už za chvíli budeme rozdávat lupeny na traktory, tak si je teďko dáme na nahrávce s Dimitry. Pecka, máme svoji tvář.

0: Máme svůj tvář, Dimitri Traktor. Někdy to není tak hezký pohled, no ale většinou je, zvlášť když se nevyděsíme po ránu v zrcadle. Je 8 hodin a 38 minut k tomu, což přátelé znamená, že budeme rozdávat první dva lupeny na turné k 25 letům kapely Traktor. Máme tady 19. září, sobota v Hořicích, což je, jestli dobře počítám, za 14 dní. Je to tak? Díky,
1: ano.
0: Zuzko.
1: Kejvu hlavou, ne? Všichni vidí.
0: Jo. Dobře. Hele, já budu dělat takový to, jako je v těch filmech, že tam máš ty komentáře pro slepce. Mm-hmm. Že jo, někdo promluví, řekla Zuzka a zakývala hlavou.
1: No, vidíš to, to je nápad.
0: Na klávesnicí ukápla slina. Už se těší, až půjdeme domů. Něco takového. Tak přátelé, jak to říká vždycky Anabel?
1: Mobily do ručky.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.pragboats.cz.
10: Už ví.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
13: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
12: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
13: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
12: Přece Hermann.
13: Hermann. Jistota na celý život.
14: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
15: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
16: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
15: Jako fakt? No, tak to už se nebojím, jedu na sever.
17: Certifikované ojetiny, největší nabídka v regionu. Autonord, váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
18: Rock Radio.
0: Máme za 2 minuty 8:45, rozdáváme lupeny na traktory k turné k 25 letům na 19. září do Hořic. Naším šťastlivcem, který dneska dostává lístky, je Roman, který nám vypadl těsně předtím, než skončily reklamy. Takže Romane, prosím tě, zvedni ten telefon zase, když teď už je to vlastně jedno. Každopádně my ti gratulujeme, lístky dorazej. A tato situace se opravdu stává maximálně jednou za 10 let.
1: Mm-hmm. Vzhledem k tomu, že Roman byl už třetí, kterýmu jsme volali, a nakonec vypadlo, velice zvláštní.
0: Dneska je nějaký divný den, pondělí, přátelé. Na to, kolik z vás si napsalo o traktory, tak byste ty telefony mohli brát. Taky tak by příště se mohlo stát, že to nerozdáme nikomu.
18: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: A teď už si dáme Cure, Friday, I'm in love. V pátek jsem zamilovaný, dneska je pondělí, takže rozchod. Zuzko, promiň, budeme jenom kamarádi?
1: No, my vždycky.

0: 8 minut nám zbývá do 9. hodiny. Brothers of Metal a Kaunas Dagas na Rock Rádiu. Rockovej rozjezd se pomaličku loučí takhle na začátku týdne. Zuzko, už jsi trošku probuzená, nebo je to pořád?
1: Já už chci domů spát.
2: No, dneska se mi trošku vymluvil díru do hlavy, ale jo, probudil mě to lehce.
0: To jsem rád, že jsem udělal aspoň tohle. Přátelé, pokud byste chtěli dneska nechat vymluvit díru do hlavy třeba od televize, tak doporučuji, abyste se dneska večer podívali na film Rocker neboli Rockstar. Vyšel 7. září roku 2001, hraje tam Mark Wahlberg a je to o tom, jak fanoušek skupiny Steel Dragon, který náhodou docela dobře zpívá, udělá konkurs, nebo dělá konkurs a udělá konkurs do téhletý svý vysněný kapely. Na ČSFD to nemá úplně až tak zázrační hodnocení, ale ten film je skvělej pro nás rockery, určitě doporučuji. 66%, no, ještě by tam byla 1/6, bude to trošku magičtější. Každopádně mrkněte se, jinak si užijte hezký den, hezký start novýho týdne a zase zítra čau, Zuzko, čau.
2: Tak pa.
0: Pa. Za chvíli Kamil, Kamile, čau. A teď už Valda Gang, Hacenský šífy.

0: 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro Karisíť za super cenu. Více na Dek.cz.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
2: Kráva, kráva, kapr, kapr!
3: Kapr, kapr, husa, husa!
4: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák! Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
5: Kruta, kruta, tchos!
4: Nech toho a pojď.
5: Tchos.
6: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Domanský. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
11: Hezké dopoledne, máme krátce po deváté, jsou tu další zprávy. Radní hlavního města dnes projednají zadání zakázky na provoz příměstských vlaků za 165 miliard korun Českým dráhám. Na programu mají taky zadání studie proveditelnosti okružní linky metra E a analýzy rozvojového potenciálu okolí nynějších stanic metra. Premiér Andrej Babiš nevyloučil, že kvůli růstu cen pohonných hmot vláda znovu přistoupí k zastropování marží. Snižovat spotřební daň na naftu a benzín kabinet navrhovat nebude, řekl to Babiš v televizi Prima. Nepál dnes drží den smutku za oběti povodně z 26. srpna, která se přehnala oblastí na hranici s Čínou. Na vládních úřadech jsou vlajky spuštěné na půl žerdi a příbuzní provádí smuteční rituály za své blízké. Dnešek je 13. den od povodně, při které v Nepálu a Tibetu zahynulo víc než 1380 lidí. České basketbalistky dnes se zápasem s hvězdným výběrem USA zakončí své vystoupení na mistrovství světa v Německu. Výběr trenérky Romany Ptáčkové prohrál oba dosavadní zápasy ve skupině a je už bez šance na play-off.
10: Rock Radio. Počasí.
11: Aktuálně máme venku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu oblačno, přechodně až zataženo se slabým deštěm, až večer se opět začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na severu budou maxima kolem 20.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
11: Na D5 se stále řeší nehoda ve směru na Prahu u Chrášťan. Na pražském okruhu se bouralo ve směru k D1 na 24. kilometru a na D1 se bouralo ve směru do Brna na 110. kilometru.
10: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový dopoledne.
12: Jsem tady zaslech něco, že si nemohla spát, nebo co, jo?
11: Vůbec, dneska, ale já to většinou mám tak na pondělí, asi stres z toho, že musím zase vstávat a chodit do práce.
12: Takže se pak roztáhneš jako tak, normálně, jo, přes
11: tak
12: týden.
11: Tak nespím, no.
12: A ty jsi dělala něco náročného, že to? Nebo jako vždycky seš jako v takový euforii, jo?
11: Fakt
12: že...
11: jako, že ten víkend to je jako dobrý a pak jako si říkám, je a zase to vstávání, ježišme. To já jako nejsem úplně ranní ptáče, takže pro mě je to tragédie.

0: zase je dobrý, že to tu máte vyvážený, protože Honza vlastně je nabuzený, ten už se těší do práce, no, že jo, ten se vlítne v těch 6 hodin, tady všechno to roztříská, víš, jako úplně tím nadšením, takže to je jedna část posluchačů, ano. A pak je zase druhá část posluchačů, která teda jsou v ní s tebou,
1: jako já,
0: přesně tak. Takže ty, co vlastně řeknou, jako ten Honza, to je strašný blbec, ty on na nás skočí, prostě, víš, tak zase...
1: Přesně, kde bere tu energii,
0: přesně, já úplně jsem se Zuzkou zase, já zase ty ostatní, ta Zuzka je nějaká, jako je to nějaký morous, ještě, že je tam ten Honza nabitej.
1: Ale to si zrovna v pátek mi volal táta, že poslouchal a říkal, ty jsi nějaká přešla, a říkám, pátek, no už mám toho dost.
0: Jo, takže i pátek.
1: Takže i pátek.
0: Takže už ti těch...
1: Vlastně je
0: to už ti toho moc nezbývá teda, no. Dobrý, tak běž relaxovat, běž si odpočinout. Děkuju. Máme 5 minut po 9. hodině, startuje rokový dopoledne, s vámi je Kamil a tady jsou Stone Sour.

0: Fuel a Metallica na Rock Rádiu, samozřejmě připomínka alba Reload z roku 1997. No a při dnešku je to 38 let, co Metallica vydala album And Justice for All, tedy rok 1988. Za mě skvělá deska, zrovna jsem tady nad tím přemýšlel, já mám samozřejmě všechny desky Metallica v jedné řadě, víceméně některý jenom jako malinko vyčnívají nebo malinko propadají, ale právě kdybych měl říct, že něco, co vyčnívá, tak je to právě And Justice for All a taky Send Anger, to taky miluju, ale Justice jsem se dostal úplně jako první víceméně desce, i když už jsem znal Master a ty věci předtím, ale tady tam mě dostala úplně, protože jsem poprvý dostal kazeťák a mohl jsem si teda už ne zprostředkovaně někde u kamaráda, ale doma fakt jako tu desku najíždět, takže je to jedna z těch desek, u který to znám fakt jako od první noty až úplně do konce, je to neskutečný a pořád mě to baví poslouchat, dokonce teď to ani moc neposlouchám z toho důvodu, aby se mi to úplně jakože nepřehrálo, jo, ale fakt jako vždycky, když si ji pustím, tak ji doposlouchám dokonce. Je to úžasný album, taky trošku kontroverzní v tom smyslu, že se tam neobjevila basa. Prej, údajně teda, není tam slyšet, že je stahla opravdu na minimum. Hodně se o tom mluví, z jakého to bylo důvodu. My jsme se o tom bavili zrovna nedávno s Pavlem Balkem z Traktorum, kdy jsme řešili tohle album a bavili jsme se o té base. A já třeba, mě tam vůbec jako nechybí, jo, já ne, že bych neměl Jasona rád, ale prostě já jsem slyšel nějaký nahrávky, kde byla jakože vytažená a prostě asi už jak jsme na to zvyklí, ale spíš si myslím, že je to opravdu ten producentský tah, že je tam všechno tak, jak má být, prostě ten zvuk je takovej, že už by to tam asi bylo navíc a takhle, jak ta deska zní, tak je opravdu luxusní a nic bych na ní neměnil a to jsme se právě s Pavlem shodli, když jsme se o tom bavili. Takže And Justice for All, dneska máte důvod si tuhletu desku připomenout, pokud jste tak dlouho neudělali, a nebo vy mladí, který jste třeba Metallicu začali poslouchat až od Černého alba a je vás spousta, tak tohle to doporučuji. Je to trošku složitější, náročnější, ale taková prostě Metallica v 80. letech byla. Pojďme si dát Twisted Sister, když jsme v těch 80. pak vám tam přihodím Arakain a dáme si i Nickelback.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tak tohle nevyvětrám.
4: Zase všude tolik vody.
3: A to je puch.
5: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
6: Ventilatory.cz.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
9: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
8: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
9: No, to by šlo.
8: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
15: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.

honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Tak tohle byli Nickelback, který jsme si dali na Rock Rádiu 9:55. Kapela, která naživo mě hodně bavila, když jsem jí viděl. Je to o tom, že prostě od začátku do konce, jednak jim to super hrálo, jo. Fakt jako ten zvuk byl výborný, bylo to nabušený, bylo tam všechno, co tam mělo být, a tak, jak to známe z desky. A samozřejmě tahle ta kapela má zásobu skvělých písní a hitů, takže to prostě jelo od začátku do konce. A ten koncert byl docela poměrně krátkej, myslím, že 1:20, takže nás taky neumořili, tak jak se to většinou stává, že jdete na koncert a když ta kapela nemá zásobu jako dobrých písní nebo fakt jako těch hitových a ještě to natáhne třeba na 2,5 hodiny, tak to je potom jako masakr to urvat, ale u těch Nickelback to nehrozilo, takže pamatuju si prostě, že z toho mám dobrý dojem z toho koncertu. Každopádně Nickelback už mají připravenou novou desku, ta vyjde na konci října, jmenuje se Everything Under the Sun, už jsou venku z ní nějaký ukázky a jede to v těch starých kolejích, tak jak je známe z posledních 20 let, takže si je máte rádi takhle, jak třeba teď zněli na Rock Rádiu, tak určitě nebudete zklamaný. Škorpíci za chvíli, Iné kafe, taky Die Happy a podíváme se na kulturní tipy. Byť je teprve pondělí, ale je dobrý vědět, co nás čeká o víkendu, a abyste si třeba už na to udělali čas. Tak si počkejte, za chvíli se dozvíte víc.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tím neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Izomat stavebniny.
5: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
8: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
9: Faktury, faktury, faktury.
10: Trápí vás factoring?
9: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
10: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
9: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
10: Acema pokryje jakékoliv financování.
9: No, tak to beru!
10: Acema. Jde to i bez banky.
11: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
13: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
12: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
14: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
15: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Hermann garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
16: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
15: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
16: Více na www.hormann.cz.
15: Hermann. Jistota na celý život.
17: Rock Radio. Muzika.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 11. září vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru Valečov kapely Trautenberg a Alkohol. Ten samej den rozjedou svou energickou show v amfiteátru Konopiště Tři sestry. A teď už tipy na sobotu 12. V Kamíku nad Vltavou proběhne vrškamícká pivosláva, kde vás čeká rocková hudba, pivo, skvělý jídlo a zábava pro celou rodinu. A to všechno s výhledem na zříceninu středověkýho hradu Vrškamík. Ve Vraňanech se bude konat Kýpa Fest, který láká na kapely Alžběta, Pumpkins, Roxor a Motorband. A poslední akcí, na kterou vás pozvem, je Rock Metal Crossover in Action, který si užijete v pražský stodole Kobylisi s Down with the Clown, Dr. Triceratops a Trilobit Rock. Tolik je to pár tipů ode mě. Přeju vám hezký den a už brzy tady na Rock Rádiu opět naslyšenou. Zdraví vás Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: boy. Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov. Roční

0: Euronet. Klikni dvakrát.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: pohodové dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Rostoucími cenami pohonných hmot se znovu zabývá vláda. Podle premiéra to vypadá, že rafinerie mají nepřiměřené zisky. Už dříve nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Snižovat spotřební daně na naftu a benzín kabinet navrhovat ale nebude. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi by se líbilo přejmenovat stát Nové Mexiko na Novou Ameriku. Sympatie tomuto návrhu vyjádřil na své síti Truth Social. Na animaci vytvořené za použití umělé inteligence se nechal americký prezident zobrazit, jak přelepuje silniční tabuli. České basketbalistky dnes zápasem s hvězdným výběrem USA zakončí své vystoupení na mistrovství světa v Nizozemsku. Výběr trenérky Romany Ptáčkové prohrál oba dosavadní zápasy ve skupině a je už bez šance na play-off. Rock Radio.
1: Počasí. Ještě zkoukneme počasí, jak to dneska bude vypadat. Převážně polojasno, vysokou oblačností, ale teploty mezi 21 až 25 stupni Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
1: Rock Radio. Doprava. Ještě zkoukneme silnice. Vidím tady v Českých Budějovicích nehodu na Husově třídě, to znamená pozor tam, tam se to vždycky štosuje, pokud se něco stane, obzvlášť nehoda. Ve smyslu osobního auta a cyklisty je to se zraněním. Na místě je samozřejmě záchranka, tak tam očekávejte komplikace a menší zdržení. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Máme 2 minuty po 10. hodině, Kamil Dráb je s vámi, já vám přeju hezký pondělí 7. září. Dneska už jsme oslavovali vydání alba Justice for All od Metallica, ale ještě taky tady máme jedno oslavence z domácí scény, který dneska slaví taky, bych řekl, zásadní jubileum, takže si od něj něco zahrajeme a já vám o něm taky něco řeknu. A jestli nevíte, kdo to je, tak můžete chvíli přemýšlet. Aspoň teda tu chvíli, než nám odezní Ozzy Osbourne, Amorphis a na začátek téhletý hodiny Alanis Morissette. Tak mějte hezký den s Rock Rádiem.

0: 10 hodin a 19 minut a na Rock Rádiu dozněl Vilda Čok, píseň, na který se podílel, kam napsal text Brácho, hraj ten tvrdý riff, skladba, kterou jsme teď na frekvencích Rock Rádia oslavili jeho dnešní 65. narozeniny. A já mu přeju všechno nejlepší, protože jak jsem ho měl možnost poznat, tak je to výborný člověk a strašně dobře se mi s ním povídá. Jsou to prostě lidi, kterých moc není takových, jako je Vilda. A proto si ho vážím a jsem moc rád, že mám možnost ho znát a občas se s ním potkat a prohodit nějaký to slovo. Teď je o víkendu, respektive v pátek, hráli s pražským výběrem na Hluboká nad Vltavou, Zámostí. Já jsem se tam byl podívat, on to Vilda neví, protože jsem byl jenom, jak se říká lidově, za plotem, nevěděl jsem, jestli to stihnu dorazit z Prahy. Nakonec jsme to zvládli a přijeli jsme asi v půlce koncertu, tak jenom jsem si šel poslechnout 2-3 písničky takhle za plotem a nasát trošku tu atmosféru pražského výběru roku 2026, protože už jsem je dlouho neviděl a budu muset vyrazit na nějaký samostatný koncert. A bylo to super, teda pražský výběr je prostě pořád skvělej. Na to, kolik je už pánům let, jak jsou vysloužilí, tak prostě to hrálo úžasně, jako kdyby se prostě vůbec čas kolem této kapely netočil a pořád to bylo parádní. Takže jestli máte možnost na pražský výběr vyrazit, tak určitě běžte. Stejně tak jako na solovýho Vildu, toho jsem viděl taky, protože jsme měli možnost společně hrát na nějaký akci, je to asi měsíc nebo dva měsíce zpátky. A je to parádní, hraje mu to skvěle, kapela hraje, takže určitě, jestli máte možnost, tak vyražte za Vildou. No a já mu přeju všechno nejlepší, teda jak jsem říkal, hodně zdraví, hlavně, že jo, to je důležitý a taky spoustu skvělý muziky. A jestli ho znáte nebo chcete, tak mu napište, určitě mu uděláte radost. No a my jdeme za další muzikou, dáme si Bruce Springsteena, Tři sestry anebo Avatar na Rock Rádiu.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
6: tak Mironet!
8: Klikni dvakrát!
9: Kráva, kráva, kapr, kapr!
10: Kapr, kapr, husa, husa!
11: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák! Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
12: Krůta, krůta, tchos!
11: Nech toho a pojď.
12: Tchos!
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
14: Atención, señoras y señores!
15: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
14: Yeso!
15: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
14: La Tropical!
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
19: Vraňany nabízejí.
4: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
19: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
2: Mami, já mám řidičák.
8: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
20: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
21: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz

Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

0: Dali jsme si Aerosmith na Rock Radio Dream On, máme 10 hodin a 40 minut. Já bych jako velký hokejový fanoušek rád vzpomněl, nebo nerád vzpomněl, ale byl bych rád, aby se na to nezapomnělo, na tu tragédii, která letos už je to 15 let, co nás potkala ta tragédie v Jaroslavli, vlastně na začátku sezóny KHL. Spousta z vás si na to pamatuju, když přišla ta zpráva. My jsme tomu nevěřili, že se něco takového může vůbec stát a že se něco takového děje. A že jsme přišli o tři výborný hokejisty, včetně samozřejmě Pavla Demitry, taky Slováka, kteří hráli nebo nastoupili, nebo měli nastoupit vlastně za Lokomotiv Jaroslav právě na začátku sezóny, která startovala a oni letěli na první zápas a neodletěli. A stala se ta strašná nehoda, kdy v podstatě všichni zemřeli. Alexander Galimov ještě potom chvíli žil, ale zemřel potom v nemocnici, takže jeden přeživší byl z osádky letadla, ale jinak vlastně celý tým zemřel, což je teda něco neskutečného a smutného. Bohužel se to stalo a dneska je to 15 let. Je to o to smutnější, že vlastně jak Karel Rachunek, tak Jan Marek se zapsali v těch dvou předchozích mistrovstvích, ne tedy v Bratislavě 2011, ale hlavně tedy v tom 2010, kde jsme získali zlato. A oba dva na to měli obrovský vliv. Jan Marek, ty skvělý nájezdy, který vždycky proměnil, a samozřejmě nájezdy by nemohly být bez toho, kdyby Karel Rachunek nedal ten gól, který nás posunul právě do těch dalších bojů a posunul nás k té zlaté medaili. Tak určitě bych rád jako hokejový fanoušek vzpomněl právě na tyhle ty dva výborný, nebo tři vlastně, že jo, výborný hokejisty naší domácí scény, protože to jsou prostě lidi, kteří nám přinášeli radost, aspoň v tomhle smyslu, co se týká hokeje. A zrovna ta éra od toho Nagána 98. přes ty zlatý 0. léta a vlastně vyvrcholení 2010 rokem zlatou medailí, tak ty byly prostě neskutečný. Takže, pánové, zdravím vás tam nahoru a samozřejmě děkuji za všechny ty hezký zážitky, které jste nám, co se týká hokeje, přinesli. Pojďme na další muziku, dáme si Terapii, dáme si Theory of Dead Men a mám pro vás i Marilyna Mansona.
1: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
5: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
6: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
5: Mají i pořádný stroje?
6: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
7: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
8: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
1: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
9: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
1: Více na www.hormann.cz.
9: Herman. Jistota na celý život.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok

0: Open Air Tour 2026. Konopiště, 11.9. Amfiteátr. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.00. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září.

0: získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
2: Krásné pondělní dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Českým autoservisům chybí odborníci na elektromobily. Absolventi středních a vyšších odborných škol často nestačí pokrýt potřebu. Autoservisy proto na výuce spolupracují se samotnými školami. Kromě praxe nabízejí po škole i zaměstnání. Odborníci v oboru ale chybí i ve školách, informuje o tom Česká televize. Rostoucí počet vln veder a požárů ohrožuje snahy o zlepšení kvality ovzduší, varovala předtím dnes Světová meteorologická organizace. Ve své výroční zprávě o kvalitě ovzduší organizace spadající pod OSN také upozorňuje, že kouř z extrémních lesních požárů má zásadní zdravotní dopady. Fotbalisté Sparty prohráli v utkání 7. ligového kola v Hradci Králové 1-2. V neúplné tabulce klesli na 10. příčku. Pražané si připsali už 4. porážku v ročníku nejvyšší soutěže.
1: Rock Radio. Počasí.
3: Tak ještě počasí převážně polojasno, vysokou oblačností tady vidím a teploty dneska mezi 21 až 25 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Jdeme do Kutné Hory, Štefánikova, tak tam je nehoda dvou osobních aut, která tam překáží v provozu. Projíždějte opatrně a počítejte s omezením a v Mariánských Lázních si dejte pozor. Ulici Hlavní třída, tak tam se srazily taky dvě osobní auta a komplikujou tam průjezd. Tak opatrně i tam, opatrně ostatně všude a v pořádku dojďte.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Elektrický oběd.
3: Tak startujeme elektrický oběd, první v tomto týdnu, máme 3 minuty po 11. hodině, s vámi je Kamil, já vám přeju dobrou chuť a můžete si začít objednávat svoje hudební pochutiny na našem Facebooku, kam můžete psát do Messengeru, anebo na e-mail obed@rokovyradio.cz a uvidíme, jak tu 60-minutovku necelou dneska namícháme, protože už nám ukrájeli trošku zprávy a taky nám z ní ukrojí i první písnička, kterou posílám já standardně. A dneska to budou Halloweeni a I Want Out.

Eye on Out a Halloween na Rock Rádiu otevřeli dnešní elektrický oběd. Jdeme na vaše přání. Ahoj Kamile, jestli se na mě dostane, rád bych si nechal zahrát Nirvánu, pokud by to šlo. Případně ti moc děkuji a zdravím tebe i všechny, co poslouchají. Hezký den, napsal Petr. Petře, tak dostalo se na tobě. Tady máš Nirvánu.

Posloucháte Rock Radio, elektrický oběd, tohle byl Wolfgang Van Halen a jeho Mamut, dneska už se to jmenuje jenom Mamut, už tam není to jeho jméno za názvem kapely, aby bylo jasný, o koho jde, a tak se kruh uzavřel, protože tím vlastně Wolfgang použil název úplně původní kapely, kterou měl jeho otec Eddie Van Halen. Nebo respektive měl jí v hlavě. Tak teď jedeme dál, jenom jsem chtěl říct, že tohle to bylo od Oliny, která napsala, že by chtěla tuhle tu píseň slyšet v elektrickém obědě, a další přání je od, hele, Olin zase píše, Olina. Olina a teď píše Olin. Tak a ten píše, že by chtěl systémy nechat zahrát, ať to v práci trošku ožije. Je to tady jak na pohřbu. Děkuji. Tak já myslím, že jsem vybral to nejlepší, co vás tam může probrat takhle při pondělku. Tak si to pojďte dát, tuhle tu zvěř.

0: Rock Rádio. Elektrický oběd.
1: Je tu OP24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP24 platí jen do 30. září.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
5: Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.
6: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
7: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
6: Kazbet? A v čem jsou jiný?
7: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
6: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
8: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
9: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
10: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
9: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
11: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

Beautiful day, tak aby byl samozřejmě, tohle byly YouTube a přání chtěla slyšet Petra, nebo respektive nám popřála překrásný den všem posluchačům. No a já tady mám další vzkaz, Karel píše, že by chtěl nechat zahrát od Vitacitu Loď, což mi dělá velice dobře. Mám z toho radost, Karle, super přání, tak to velice rád splním.

Posloucháte Rock Radio Elektrický oběd, Bon Jovi a Born to be my baby. Přání, který zaznělo díky Radkovi. Další přání je od Moniky, která zdraví a chtěla by nechat zahrát, jak tady vzkazuje, pro mého manžela Romču. Řítí se do Berlína, tak ať mi to uteče a dobře dojede. Tak a byla by to písnička Aventasia od Slashe. Moc děkuji, Monika.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
2: Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Under Armour makes you better.
6: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
7: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
8: Vše pro bagr CZ.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
11: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Prebook. Více informací na prg.aero/salonky.

Posloucháte Rock Radio, elektrický oběd, Lordy, Hard Rock, Hallelujah, muzika, která zazněla na přání od Ivety. No a já tady koukám na čas, že se nám tam vejde už jenom jedna poslední píseň, ona je teda dlouhá. Hodně, protože napsal Luboš, který zdraví a chtěl nechat zahrát. My jsme tady mluvili dopoledne o výročí vydání alba Injustice for All od Metallica, tedy rok 1988. Tak mě poprosil, jestli bych nezahrál jakoukoliv písničku z této desky, která je skvělá a píše tady Luboš, že ji taky miluje. Tak na tom se shodneme, já jsem to říkal, že je to za mě fakt jako best deska Metallica, ale asi kvůli tomu, že prostě zrovna v tom období se Metallica začal poslouchat, ono se, je to vždycky, třeba ty mladí zase mají radši černou desku, nebo ty další, dokonce třeba jsou i mlaďoši, a už jsem jich pár ve svým okolí měl, kteří říkají, že zase mají třeba nejradši Dead Magnetic a tak dál, tak ono je to takový jako, nikdy se to nedá říct, proto vždycky nesnáším ty ňoumy, co vždycky říkají, je tohle nejlepší a ty tomu nerozumíš a tak dál. Prostě každý si nese to svoje stigma, co se týká toho, kdy tu danou kapelu nebo to LPčko začal poslouchat. Takže my se na tom Luboši shodneme. Já se s vámi loučím, Danuš je připravený, dá si s vámi rokový voraz. A já jsem vybral z Justice z téhletý desky píseň One.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se v oblíku

0: spoustu dalšího. Slušný Hadrina, www.rokovýradio.cz.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Příjemné pondělní poledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, nejvýrazněji je to znát u nafty. Její průměrná cena podle společnosti CCS ve čtvrtek dosáhla 46 korun a 39 haléřů za litr, což je nejvíce od první poloviny dubna. Na čerpacích stanicích u hlavních dálničních tahů v Praze se už cena dieslu přibližuje hranici 50 korun za litr. Americký prezident Donald Trump se opět snaží o změny pravidel ve volbách. Jeho administrativa opět požádala nejvyšší soud, aby jí umožnil omezit hlasování poštou před začátkem voleb do kongresu. Soudní spory se odehrávají v době, kdy státy už začínají voličům posílat hlasovací lístky. Česká fotbalová reprezentace bude hrát domácí zápasy v červených trikotech. Venkovní sada bude bílá. Národní mužstvo představilo nové dresy od společnosti Adidas, která po 33 letech nahradili Pumu a bude nově oblékat tým.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačné, zataženo, zejména na jihu až polojasno. Ojedinělé možnost slabého deště. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D11 na 63. kilometru na trase Praha-Sever je porouchané osobní auto. Čekejte tam zdržení, je tam překážka na vozovce. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam v pořádku dorazíte.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: A já vás zdravím, rockeři, začíná Rockovej voraz. Dneska se slyšíme, zítra tady nebudu, protože mě se při posilování samozřejmě stalo neštěstí. Já jsem si udělal pupeční kýlu, takže zítra musím po doktorech lítat. Tak uvidíme, třeba tady nějaký den asi chybět ještě budu. Tak si to dneska užijem, ten rokový voraz. A jdem k hudbě, protože už máme nějaký pokročilý čas. Ať si něco pěkného zahrajem. A nás čekají Evanescence, Panoptico, anebo Slash.

0: Evanescence a Going Under z roku 2003. Tenhle hlas Emily pozná každý. To byste nechtěli, by na vás doma zařovala takováhle ženská. Oni nezaspali, oni pořád vydávají CDčka. Evanescence nedávno vydali 6. června nový album, a který se jmenuje Sanctuary. Jestli jste ho už někdo slyšeli, tak je tam hit ze seriálu Devil May Cry, který je na Netflixu, a jmenuje se Afterlife. Skvělá písnička, já jsem to poslouchal, to album celý, pár písniček se mi tam líbilo, takže kdo máte tuhle kapelu rádi, tak si to určitě puste. A já teďka zazpomínám na legendu, a to českou, a to punkovou, na Petra Hoška, protože si pustíme Plexis a Báry.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
5: tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
10: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
9: Mají i pořádný stroje?
10: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
11: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: a Playball z roku 2014. A včera proběhl ve Fortuna Aréně koncert na Hollywood Vampires, kde hraje Johnny Depp, hrál tam Joe Perry s Aerosmith, anebo Alice Cooper. Viděl jsem tady už videa, protože kolega z vedlejšího rádia tam byl na tom koncertě, jak mě to ukazoval, říkal, to bylo skvělý zážitek. Ženský si určitě splnili sen, viděli naživo Jacka Sparrowa, takže pro všechny to byl zážitek. A od nás tam byla Kája, ta vám o tom určitě o víkendu povykládá, jaký to tam bylo, takže to vám to určitě neunikne, vy, co to posloucháte o víkendu, tak Kája vám to tady rozebere 100%. No a předtím hrála Lucie, a to já už mám připravenou, tak vás naladím trošku na pořádnou českou hudbu a pustíme si Lucii Černý anděle.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku. CZ.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

0: vedniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Kráva, kráva, kapr, kapr.
5: Kapr, kapr, husa, husa.
6: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
7: Krůta, krůta, tchos!
6: Nech toho a pojď.
7: Tchos!
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
10: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
11: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
10: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
11: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
10: Přece Hermann.
11: Hermann. Jistota na celý život.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Ahoj, já jsem Robert Kodym a zdravím všechny posluchače Rock Radia. Jo.

0: moc. Nemůžu dýchat.
1: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.prageboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti.
10: Já tam budu taky, tak čus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
11: Vstupenky na dětirájetour.cz.
12: Bude vejdán.
13: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
14: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Příjemné pondělní odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Vláda se bude zabývat rychlým zdražováním pohonných hmot. Novinářům to při příchodu na dnešní jednání kabinetu řekl ministr dopravy Ivan Bednárik. Podle něj není v pořádku, když prodejní ceny pohonných hmot rostou výrazně rychleji než cena ropy. Extrémně pravicová strana Alternativa pro Německo vyhrála s velkým náskokem volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. V novém parlamentu ale nemá většinu. Před AfD dlouhodobě varují německé bezpečnostní služby. Tenistka Linda Nosková zabojuje v úterý o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve na newyorském betonu vítězku posledních dvou ročníků Bělorusku Arinu Sabalenkovou. V případě výhry by se nejen dostala do druhého grandslamového semifinále v kariéře, ale postarala by se i o to, že by Sabalenková přišla po US Open o post světové jedničky.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno, zataženo, zejména na jihu až polojasno, ojedinělé možnost slabého deště, nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na dálnici D8 dávejte pozor, je tam předně na vozovce, tam prasklá pneumatika, tak je tam půjde se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
2: A máme přesně 13 hodin a pokračujeme první hodince rokovýho obrazu s Danem a já tady čtu článek, že majetný influencer si nechal zvětšit penis a zemřel. Takže chlapi bacha, kdo máte problém s tím, že se za to stydíte, tak se to nechávejte zvětšit, ještě to neuměj, protože se tam nechal poslat 40 ml kyseliny hyaluronové a lidokainu. Takže to ještě nefunguje, tak si to nezvětšil. Já bych mu nechal nomé zahrát Janka Ledeckýho, na ptáky jsme krátký, ale bohužel tady nehrajem. Takže pustíme něco jiného, třeba Linkin Park, Sabatony, anebo Status Quo.

krásný, když je člověk úplně čistý. No, přiznávám, že se občas nepatrně utrhnu. Alkohol v malých dávkách.

A to byl Vildačok, Vykropím si ke dlubnu z roku 1998. Dneska Vilda právě slaví 65 a tenhle ten basák a zpěvák pražského výběru, ten neodmyslitelně patří k mýmu mládí, ač je to jako divný, že jsem 89. rok, tak já jsem ho poslouchal už v 90. a slyšel jsem ho skoro každý den. A já vám to řeknu a pustím, kterou písničku jsem měl od něj nejradši, ať si ho pěkně připomeneme.

0: A takhle jsem poslouchal Vildu. Známe všichni, protože Znělka Miskačerová, to bylo naše mládí v devadesátkách, neodmyslitelně patřilo. A my mu přejeme za celý rokový rádio, ať se mu daří a tvoří skvělou hudbu. A já vám pustím další písničky Daniela Landu Valčík, ale ještě předtím Patti Smith a její Because the Night.
1: Tlačím,
2: ale moc to nejde.
1: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
4: Vraňany nabízejí.
5: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
4: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
6: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Touran nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
10: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
9: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
10: Více na www.hormann.cz.
9: Herman. Jistota na celý život.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Faith No More a písnička Easy z roku 1993. Někdo mi nedávno říkal, že málo hrajem Queeny, tak já už tady Queeny mám za chvilku nachystaný, od nich zahrajem I Want to Break Free. A kdo máte rádi Queeny nebo Freddyho, tak teďka minulý rok vyšel dokument, jmenuje se to Freddy I Want It All a je to o jeho mládí, o jeho dospívání až ke skupině Queen, když šel. A vyprávějí tam o těch koncertech i jako jeho blízký lidi, takže kdybyste se na to chtěli podívat, kdo viděl Bohemian Rhapsody, tak je to trošku rozsáhlejší jako příběh, takže se můžete na to mrknout. A pak ještě teďka letos restaurovali Queeny koncert z Budapeště z 87. roku, jmenuje se to Queeny Budapešti. A restauroval to Peter Jackson, který vlastně natočil Pána prstenů, takže si myslím, že to bude skvěle vyladěný film nebo dokument, tak se na tom klidně mrkněte. A jdeme na to, Queeny, I Want to Break Free.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku. CZ.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
9: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
8: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
10: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 11. září vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru Valečov kapely Trautenberg a Alkohol. Ten samej den rozjedou svou energickou show v amfiteátru Konopiště Tři sestry. A teď už tipy na sobotu 12. V Kamíku nad Vltavou proběhne vrškamícká pivosláva, kde vás čeká rocková hudba, pivo, skvělý jídlo a zábava pro celou rodinu. A to všechno s výhledem na zříceninu středověkýho hradu Vrškamík. Ve Vraňanech se bude konat Kýpa Fest, který láká na kapely Alžběta, Pumpkins, Roxor a Motorband. A poslední akcí, na kterou vás pozvem, je Rock Metal Crossover in Action, který si užijete v pražský stodole Kobylisi s Down with the Clown, Dr. Triceratops a Trilobit Rock. Tolik je to pár tipů ode mě. Přeju vám hezký den a už brzy tady na Rock Rádiu opět naslyšenou. Zdraví vás Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Rokovej voraz s Danem.
1: I was blinded by the darkness.

0: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
2: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
0: Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Zprávy.
1: Pohodové odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Příjemné letní teploty v polovině týdne ukončí výrazné ochlazení. Na naše území dorazí ve středu studená fronta s přeháňkami a bouřkami. V dalších dnech se pak budou denní maxima pohybovat už jen nejvýš kolem 18 stupňů. Víkend meteorologové čekají také chladnější, ale beze srážek. Muž v Dánsku při práci na zahradě objevil největší vikingský poklad. Při stavbě nové terasy v městečku Rebild narazil na hliněnou nádobu ukrytou v zemi, zřejmě už v 9. století. Uvnitř bylo přes 700 stříbrných předmětů o celkové hmotnosti skoro 20 kilo. Nález je téměř třikrát větší než dosud největší podobný poklad objevený v Dánsku. České basketbalistky dneska zápasem s hvězdným výběrem USA zakončí své vystoupení na mistrovství světa v Německu. Výběr trenérky Romany Ptáčkové prohrál oba dosavadní zápasy ve skupině a je už bez šance na play-off.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno, zataženo, zejména na jihu, až polojasno, jediná možnost slabého deště. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D1 se dávejte bacha, na 60. kilometru na trase Jaroměř-Praha je vozilo v protisměru, tak hlavně opatrně, ať se tam nic nestane.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: Tak, rockeři, já jsme v poslední hodince rockovýho vrazu s Danem. Já jsem dneska naposled, zítra mám volno, protože musím doktorovi, to už jsem říkal, a pak uvidí se ve zbytku týdne, se dorazím, nedorazím. To se uvidí podle toho, co mi řeknou doktora. A já vám pustím nějakou hudbu, ať začneme hezky stylově, a nás čeká je Bad Wolves, Udo, Dimitri, anebo Terja Turunen.

byly Demetry, písnička Snadí z roku 2018. A kdybyste tuhle písničku chtěli slyšet nebo jiný od Demetry, tak máte poslední šanci na Rockin, protože nám už se blíží do finále a je poslední zastávka, ta je v Olomouci a je to korunní pevnůstka, která se koná už tuhle sobotu 12.9. Ať už se můžete na Traktory, Trautenberg, Horký žeslíže, Demetry, Alkohol, Koblížci. Takže hezky zakončit tohleto festivalové léto jinak než Rockinem a v Olomouci. Olomouc je krásná, tam vždycky rád jezdil, takový studentský pěkný město, čistý. Takže si můžete udělat i výlet pěkně i přes náměstí a podívat se tam. A já vám pustím ještě nějakou hudbu, že nám se blíží pomalu Roko Jivora s Danem do konce. Zbývá nám nějaké 42 minut. Tak já vám ještě pustím Bruce Dickinsona, Komunál, nový Foo Fighters Window, anebo Green Day.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Konopiště, 11.9. Amfiteátr. Oslavte s námi fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.00. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.3sestry.cz.
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
3: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
7: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
6: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
8: Atención, señoras y señores!
9: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
8: Yeso!
9: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
8: La Tropical!

0: Žik. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Je to pár let, tedy trochu víc párů let, co jsem při pravidelných návštěvách osvěžoven probíral s kamarády ženy, zpěv a motorky. Nedávno jsem s jedním z nich taky mluvil o ženách, ovšem už tu byl malý rozdíl, totiž dámy, které jsme probírali, byly naše vnučky. Jojo, oba jsme dědci a tak teď máme hlavně starost, jak té drobotině předat něco z našich vášní. A kamarád při té debatě přišel se zajímavou tezí. Prý nauč děti lásku k motorsportu a nezbyde jim čas na nic jiného. Ale kde je seznámit s motorsportem? Takže řešením je Náchod. Abyste mi rozuměli, když tuto sobotu bude v Náchodě akce s názvem Den motorsportu a tam můžete vzít dítka, vnoučata, pravnoučata a třeba i sousedovic kluky a holky, pokud rodiče nebudou mít čas. Ale měli by si ho udělat všichni, protože v Náchodě si budou děti i dospělí moct odčíhnout Buggy Racer Academy, MX Academy, Trial, práci záchranářů nebo otočný simulátor. A to není vše. Podívat se budete moct třeba i na kluky z FMX Akademie Petra Piláta, který je jako trojnásobný mistr Evropy víc než kvalitním učitelem. Zároveň budou na Masarykově náměstí, kde bude Den motosportu probíhat, po celou sobotu vystavené veteránské vozy i motocykly. Přijďte zažít 12. září do Náchoda. Motorsport zblízka a je vysoká pravděpodobnost, že bude platit i druhé heslo. Nauč dítě lásce k motorsportu a nezbydou mu peníze na drogy.
0: Rock Radio. Motokeci.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative.

0: dohrál Bruce Dickinson. Kdo byste ho chtěli slyšet naživo, tak máte šanci příští rok, bude na Master of Rock. Já se tam taky na ně pojedu podívat, protože tohle pána musíme všichni slyšet naživo, protože všichni milem Iron Maiden, nebo aspoň já teda. A už se nám blíží pomalu konec rokovýho razu s Danem, máme poslední 22 minut. Za chvilku přijou kluci, ty mě tady vystřídají. Já zítra nebudu, místo zítra mě je Kamil, takže s Kamilem si zítra dáte 6-hodinovku, tak se s ním užijte. Aspoň se něco dozvíte pořádně o hudbě, protože Kamil to je chodící naše Wikipedie. A já vám pustím tady ještě nějakou hudbu, než s váma rozloučím a čekají vás Blur, Tleskač, Pejni, anebo Rolling Stoney, Anybody See My Baby. Tohle byl rokový raz s Danem, tak se mějte hezky a čau.
1: Zavřete oči, neříkejte nic, zavřete oči. Odcházím. Čekám.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
4: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
11: Matrace za hubičku. CZ.
12: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.

0: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care, velikost 3,72 kusů, se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
2: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

Radio. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Vláda teď nebude omezovat marže pumpařů. Ministerstvo financí je sleduje a drží se nízko. Po jednání kabinetu to uvedl premiér Andrej Babiš. Problém s drahými pohonnými hmotami podle něj způsobují rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Bezplatný vstup do státních muzeí a galerií opět přilákal tisíce návštěvníků.

0: a pak samotná léčba spočívá v dodávání testosteronu zevní formou.
1: Pacient si tak může každý den aplikovat gel na kůži, případně využít depotní preparáty, které se podávají několikrát do měsíce. Čeští hokejisté znají prvního soupeře na mistrovství světa. Šampionát zahájí 14. května v Düsseldorfu proti Dánsku. To letos po vítězství nad Kanadou bralo senzační bronz. Ve skupině B bude nároďák hrát ještě s Kazachstánem, Spojenými státy, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a Kanadou. Tolik zprávy, pěkný den. Rock Radio.
2: Počasí. Dneska máme ještě polojasno, možná až dokonce oblačno, ale to by se už k večeru mělo změnit, protože právě k večeru by mělo ubývat oblačnosti a ty občasné přehánky, co se objeví všude možně, hlavně asi na severovýchodě České republiky, tak ty by mohly taky ustávat. Přes noc klesnou teploty z průměrných 23, který dneska máme, asi na 8, takže poměrně chladná noc, ale zítra, tak to už si připomeneme léto a bude to takový to babí léto, jak se říká, protože bude v podstatě na většině území spíš jasno, možná někde lehký polojasno, každopádně teploty rozhodně budou kolem 30, takže úterý v podstatě nádherný.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V dopravě už bohužel takhle dobrý zprávy nemám. V Karlových Varech se bouralo na Sokolovské ulici na křižovatce, nebo blízko křižovatky s ulicí Elišky Krásnohorské. Tam bourali dva osobáky a na místě jsou záchranáři, takže určitě počítejte s nějakou dopravní komplikací. Záchranáři zasahují taky v Praze na Kbelský spojce, je to ve směru na Hloubětín, kousek před sjezdem na Novopatskou. Tam se srazil osobák s náklaďákem. Podobná nehoda náklaďáku s osobním autem proběhla taky na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni, tam je to kilometr 24. I tam určitě dejte se zdržením. No a poslední nehoda, který se teďka stihne věnovat, tak ta se stala v Lunchkrouně na Lidický ulici, jde o srážku dvou osobáků.
3: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
2: Rokový odpoledne je tady, máme už skoro 6 minut po 15. hodině, proto to nebudeme zdržovat a jenom chci věnovat dnešní vysílání, tak jak každý vysílání někomu věnujeme pozdní dobou. Tak dneska to je pro všechny, kteří si užili víkend tak nějak až moc. Celý pondělní dopoledne strávili v takovým trošku jako nějakým mlhavým oparu a teď zhruba někdy přišli k sobě, tak vítejte v pondělním dni a doufám, že si užíváte právě pondělní odpoledne a užívat si ho budete ještě víc. Právě teďka ve chvíli, kdy začne tato muzika, kterou pro vás máme připravenou, až se to tady trošku nějakým způsobem zlepší. Teď mi právě tady, hele, vypad počítač, tak doufám, že mě slyšíte. A je dost možný, že písnička, kterou jsme teďka měli hrát, tak že ji možná neuslyšíte. Já zkusím tady něco zmáčknout a uvidíme, jestli to bude hrát dál. Bude Blondie, bude Doga, bude Ace Frehley, když pán bude.

0: Legendární Maria od Blondie právě teď dohrává na Rock Radio 1999, to je už ten rok, ve kterým vznikla tahle ta skladba nebo byla vydaná a od té doby nám všem dělá radost. Máme 15 hodin a 18 minut, v tuhle chvíli bych rád věnoval vzpomínku jednomu velmi důležitýmu člověku české muziky. Richard Tesařík nás opustil v 80 letech, narodil se ve Svitavách, známe ho všichni z kapely Jojo Band, kterou v roce 75 založil se svým bráchou Vladimírem, ten nás bohužel opustil už v roce 2003. Každopádně jasně nejde úplně o rockovou věc, nebyl to člověk úplně spojený s rockovou muzikou, každopádně hity jako Jedem do Afriky, Karviná nebo já nevím, Rybitví, tak to snad známe úplně všichni a všichni jsme si to zpívali, ať už jsme někdy jeli v autě a přeladili jsme náhodou na nějaký jiný rádio než rock rádio, a nebo jsme to třeba i zpívali u táboráku, si pamatuju. Takže to rozhodně ta muzika přinesla radost spoustě lidem a určitě tady spoustě lidem bude velmi chybět. Taky se objevil třeba v několika filmech Jana Hřebejka, dokonce teďka ještě vydal poslední písničku Doba je divná, v půlce srpna vyšla i s klipem, taková moc zajímavá záležitost, myslím, že to natáčeli dokonce na jeden záběr, takže taková jako opravdu zajímavá, zkuste si to dát a věnujte mu třeba dneska takovou vzpomínku, aby jsme uctili jeho památku, protože si to Richard Tesařík rozhodně zaslouží. Každopádně na Rock Radio teďka podkračujeme s rockovou muzikou, dáme si My Chemical Romance, bude taky Gastrosexual od Vohnoutů, anebo Ozzy, bude štěkat na měsíc, Bark at the Moon už za chvilku.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
5: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
7: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na Fisher.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
13: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
14: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce.
9: Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Vaškový odpoledne.
1: Můj doktor se kousek a málem to neustál. Víš, já mu tehdy řekl, že jsem gastrosexuál.

nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

Tyko první. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. No.

0: My Chemical Romance dohrali na Rock Rádiu, máme chvíli po půl čtvrtý a já jsem na začátku hodiny a vlastně na začátku rokového odpoledne dal vlastně takový věnování dnešního odpoledního vysílání pro všechny, který se vlastně teprve v pondělí odpoledne tak nějak probudili po propařeném víkendu. Věřím, že určitě vás tady je několik, co mě právě teď posloucháte. A tak bych na to chtěl vlastně navázat a zeptat se vás, rokeři, protože vy jste v tomhletom rozhodně velmi zkušený a budete umět skvěle poradit, jaký je ultimátní lék na kocovinu. Teď nemyslím nějaký prášky, co si dáte, zapijete vodou, ale takový ty prostě něco, co můžete sníst, jo. Já teda jsem o tom přemýšlel a jsou takový jako tři typy lidí. Některý ty si prostě dají kyselý okurky a lák z okurek a prostě to jako pomáhá, jo. I jsem četl nějaký, já nevím, vědecký studie, který jako tohle potvrzují a tak. Dobře, pak jsou tady druhá skupina. Tomu bych říkal tým prasárny, jo. To jsou lidi, kteří si dají prostě smažák, kebab a tyhle ty věci a postaví je to na nohy. A pak je tady třetí typ a tam patří třeba já, a to je polívkovej typ, jo, ať už nějaký vývar kuřecího hovězí, anebo za mě třeba vietnamský pho, to je úplně jako za mě opravdu nejsilnější, ale myslím si, že mezi posluchačema Rock Rádia se určitě najdou skvělý babský rady nebo chlapský rady, to už je na vás. Budu rád, když mi napíšete na Facebooku Rock Rádia do zprávy, co vám pomáhá, anebo jakou radu vy jste dostali a třeba vám zase tolik nezafungovala, protože je dobrý vyzkoušet si i kudy se radši nevydávat, protože přece jenom hele, pojďme se tady i vzájemně trošku vzdělávat. No a já vám teďka pustím další nějakou rockovou muziku, dáme si Nickelback, bude Hardcore Superstar, anebo Iné kafe a jejich loňská novinka Kolega Nová nitka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Izomat stavebniny.
3: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.prageboats.cz.
8: Už vím.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Vraňany nabízejí.
11: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
10: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
12: tak Mironet.
10: Klikni dvakrát.
14: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
15: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
14: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
15: Více na www.hormann.cz.
14: Hermann. Jistota na celý život.

0: rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio. Rok Radio. Co se děje?
1: Pátek 11. září vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru Valečov kapely Trautenberg a Alkehol. Ten samej den rozjedou svou energickou show v amfiteátru Konopiště Tři sestry. A teď už tipy na sobotu 12. V Kamíku nad Vltavou proběhne vrškamícká pivosláva, kde vás čeká rocková hudba, pivo, skvělý jídlo a zábava pro celou rodinu. A to všechno s výhledem na zříceninu středověkýho hradu Vrškamík. Ve Vraňanech se bude konat Kýpa Fest, který láká na kapely Alžběta, Pumpkins, Roxor a Motorband. A poslední akcí, na kterou vás pozvem, je Rock Metal Crossover in Action, který si užijete v pražský stodole Kobylisi s Down with the Clown, Dr. Triceratops a Trilobit Rock. Tolik je to pár tipů ode mě. Přeju vám hezký den a už brzy tady na Rock Rádiu opět naslyšenou. Zdraví vás Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Na Instagramu je obrá...

0: Welcome. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
1: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
8: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
7: Mají i pořádný stroje?
8: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
9: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
11: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud, tedy poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Nařízení s termíny schválil kabinet. Na jaře se tak opět ručičky na hodinách posunou ze 2 na 3 a na podzim pak ze 3 hodin na 2 ráno. V Klecanech u Prahy dopoledne hořela v průmyslové hale trafostanice. Kvůli požáru se samo evakuovalo 160 lidí. Incident se vyžádal jednoho těžce zraněného. Vrtulník ho přepravil do nemocnice na Vinohradech. Teď už je oheň uhašený a hasiči spolu s policií vyšetřují, co ho způsobilo. Fotografie dokáží uchovat historii i po více než 100 letech. Připomíná to nová výstava, kterou najdete v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě. Nese název Historie zachycená světlem, jak říká ředitel muzea Jiří Junek.
12: Na výstavě návštěvníci uvidí celou řadu historických fotografií, ale také historické fotoaparáty. No a za zmínku jistě stojí to, že zde vystavujeme nejstarší fotografii z Vysokého Mýta, která je z roku 1858 a je na ní zachycena budova školy.
11: Já doplním, že výstava bude k vidění do 15. listopadu. Fotbalisté pražské Slávie se budou muset obejít bez brankáře Jindřicha Staňka. 33-letý český reprezentant zamířil na roční hostování do saúdsko-arabského Al-Hazímu. Nicméně v zimě se může do Edenu předčasně vrátit. O Staňkově odchodu ze Slávie se hovořilo už delší dobu. Tolik zprávy, pěkný den.
13: Rock Radio, počasí.
14: Počasí v tomhle týdnu jako na houpačce, dneska máme kolem 23 stupňů a na většině území máme takový jako polojasno, spíš oblačno, to se ale každopádně už během večera zlepší nebo prostě změní, prostě, abych to tak řekl ve zkratce, vyjasní se. Teploty přes noc klesnou asi na průměrných 8 stupňů a zítra, tak to nás čekají 30. Je dost možný, že to budou poslední 30-stupňový momenty dnešního roku, tak si to koukejte hlavně užít, protože i sluníčka na to bude dost, mělo by být maximálně polojasno, ale spíš jasno. No a od středy dál, tak to už nás zase čekají teploty pod 25 a dokonce i nějaký deště. Takže jak říkám, užijte si slunečný úterý.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
14: Podíváme se ještě na silnici na Pražském okruhu. Už jsem před hodinou zmiňoval jednu nehodu na 24. kilometru ve směru na Ruzyni. Osobák s nákladákem, ale vypadá to, že se tam nejspíš stala další, anebo pořád pokračují komplikace vyplývající z té první. Takže Pražský

0: o Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio. Rockový odpoledne.
1: Pondělí 7. září, právě teďka máme 16 hodin a 4 minuty, k tomu rokový odpoledne pokračuje dál. Já jsem Kuba Vaňas, dneska tady nemáme Péťu, protože připravuje takovou velkou akci, která se koná dneska v kině Přítomnost v Praze. Kdybyste náhodou chtěli, jestli máte rádi živou muziku a hlavně takovou improvizovanou muziku, tak můžete určitě dorazit na jam session do Přítomnosti, protože tam určitě budou skvělí muzikanti, třeba jeden můj oblíbený kytarista Krištof Tomeček tam bude hrát. No, tak ten rozhodně jako jak funk, tak jazz, tak rock, prostě umí všechno. No a samozřejmě tam bude náš Peťa, kdybyste se s ním náhodou chtěli potkat. Každopádně, jestli se chcete potkat s Vildou Čokem, Manowar, Steel Panther anebo kapelou Rasmus, tak zůstaňte tady a poslouchejte Rock Radio, protože právě tahle muzika se teď blíží.

0: Hilda Čok má na tvý IQ dvojí lék, můžete tam taky slyšet hlas Lindy Finkový. No a není to žádná náhoda, že hrajeme dneska Vildu Čoka na Rock Rádiu, protože dneska právě slaví tenhle ten legendární zpěvák, basák, herec a absolutní blázen svoje 65. narozeniny. Vilda Čok samozřejmě známý z kapel Zikurát, Pražský výběr, Stromboli, Bypass, no a samozřejmě tak jeho solová tvorba nemůže zůstat stranou, protože právě třeba tahle ta věc, kterou jste slyšeli, tak je z alba Delirium Tremens a celkově má prostě poměrně bohatou diskografii, ale rozhodně bych ještě chtěl připomenout, já, který jsem vyrůstal v 90. letech, tak jsem poprvé se setkal s Vildou Čokem jako se zpěvákem mýho oblíbeného seriálu nebo jeho znělky Kačeří příběhy, jako Kačerov jak hurikán, jestli jste to nevěděli, tak to naspíval právě Vilda Čok a je to podle mě úplně nejlepší verze téhletý písničky, co existuje i napříč všema mezinárodníma verzema, napříč všech zmoderněnýma verzema, no prostě tady to Vilda Čok to naspíval úplně nejlíp. No a samozřejmě pak jsou tady věci jako třeba Ein, zwei, drei, Karel nese asi čaj s Jirkou Kornem, tak to je samozřejmě taky velmi zajímavý, řekl bych, side quest pro Vildu Čoka. Přejeme všechno nejlepší tady na Rock Rádiu, ať se daří, ať to hraje, ať to zpívá, no a hlavně ať se skvěle daří. Teď už jdeme na další rockovou muziku, dáme si Ghosty, budou taky Vysáči anebo kapela Rainbow.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
4: No, to by šlo.
3: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
13: Čeká vás samozběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
12: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
14: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Ghosti a jejich Spillways dohráli na Rock Rádiu v 16 hodin a čerstvých 39 minut. Já jsem se vás dneska ptal, jaký máte typický nějaký nebo svoje osvědčený léky na kocovinu. A tak nějak jsem čekal přesně, co přijde a jedno takové překvapení tady taky přišlo, takže se o to s váma teďka podělím. Třeba Káťa mi napsala, že jí prostě funguje fast food, že prostě někdy je čas, že holka prostě nemůže být princezná a je potřeba tam poslat 4 číze. Tak já, to se mi strašně líbilo. A jo, teda bez okurky. Tak to je takový zajímavý. Když už jsme u těch okurek, tak Martin mi napsal, že on má rád lax okurek, ale ne ty okurky. Což je ale dobrý, protože jeho terka, tak ta zase naopak má ráda okurky, ale ne ten lák. Takže když spolu jdou třeba v pátek večer někam na pivo nebo prostě na drink, tak druhý den ráno si můžou koupit jednu tu sklenici okurek, hezky si ten obsah rozdělit a oba dva jsou spokojení a oběma dvěma to pomáhá. No ale pak jsem se taky dozvěděl, že opravdu vědci potvrdili, že nejlepší lék na kocovinu je vypít flašku Spriteu. To není reklama, to je prostě vědecký fakt. Pomáhá to totiž rozkládat alkohol, nějaký ty látky, co v tom Spriteu jsou. Navíc mají dost sacharidů a ty cukry prostě na tu kocovinu taky dobře pomáhají. Takže to třeba je takový nějaký doporučení, kdyby náhodou se vám to někdy stalo, což určitě se vám to nestává, to je jasný. Každopádně taková rada ode mě, nepijte srajdy, no, to je vlastně taky hlavně důležitý, protože od toho to všechno začíná. Podle toho, co pijete, tak podle toho vám pak je. No tak snad jsme si to takhle hezky vysvětlili všechno. Teď už si dáme Halloweeny, Three Days Grace nebo Aleše Brichtu, Superhero.

0: Wave i FM nebo na radia.cz.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Tři sestry Open Air Tour 2026. Konopiště 11.9. Amfiteátr. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.00. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
4: Kapr, kapr, husa, husa.
5: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
6: Krůta, krůta, tchos.
5: Nech toho a pojď.
6: Tchos.
7: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
10: Mami, já mám řidičák.
11: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
12: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
13: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
14: Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
3: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Hnutí Duha hledá dobrovolníky, kteří se zapojí do takzvaných vlčích a rysích hlídek. Při nich pomáhají odborníkům sledovat v horských oblastech výskyt a pohyb vlků, rysů, koček divokých a někde taky medvědů. Díky dobrovolníkům získává organizace údaje z rozsáhlých území a taky míst, kam se její pracovníci sami nedostanou. Policie se zabývá poničením vlaku Českých drah. Zatím stojí fotbaloví fanoušci brněnské zbrojovky. Prověřování v současné době vede proti neznámému pachateli a vyšetřuje to pro podezření z trestného činu poškození cizí věci. Škodu dopravce zatím nevyčíslil. Soupravu poničili po sobotní prohře se Slavií. Za uplynulou letní sezónou se ohlíží taky zoologické zahrady. Léto bilancuje i zoo v Brně. Jak prázdniny hodnotí, popsal mluvčí Jan Bedřich.
2: Co se týče letošních prázdnin, v zoo Brno jsme zaznamenali mírný meziroční pokles návštěvnosti, zhruba o 1550 návštěvníků. Přitom letošní léto bylo z našeho pohledu opravdu nabité. Přivítali jsme velké množství mláďat, přivezli jsme dvě nové samice ledního medvěda a otevřeli jsme také zrekonstruovaný výběh pro tyto majestátní šelmy.
1: Některé návštěvníky podle něj ale odradily tropické teploty, a to hlavně ty v srpnu. Ceny ropy na začátku nového týdne opět rostou. Důvodem jsou obavy z delšího narušení dodávek z Blízkého východu. Podle analytiků k tomu přispívají vzájemné odvetné údery Spojených států a Íránu a taky útoky na plavidla v Hormuzském průlivu. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dnešní polozatažené až skoro oblačné počasí tak se k večeru změní, protože by právě ta oblačnost měla ustupovat a z dnešních průměrných 23 stupňů teploty klesnou asi na 8 během dnešní noci. Zítra tak to bude taková pěkná vzpomínka na léto, protože nás čeká až 32 stupňů na jižní Moravě, jinak po Česku průměrných 30 a rozhodně si užijeme spoustu sluníčka. Akorát na západě Čech tak tam bude lehký polojasno, ale rozhodně krásný, prakticky letní den nás čeká úplně všude.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsán.

0: takže si radši vyberte nějaký jiný, nebo si chvilku počkáte. A v Brně Šlapanicích, tak tam se srazily dvě osobní auta na Čechově ulici, je to u křižovatky s ulicí Příční, i tam dávejte bacha.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: Rokový odpoledne je tady s váma i 5 minut po 17. hodině, konkrétně Jakub a Vaňa jsem tady s váma, myslíme i na Péťu, který dneska připravuje velkou akci. Tak bez něj aspoň popřeju všem Reginám, protože svátek o 5. se samozřejmě koná i v pondělí. Dneska má svátek Regina, což v překladu znamená královna, vládkyně, takový velmi jako důrazný jméno, tak jestli nějaká Regina poslouchá, anebo jestli máte nějakou Reginu ve svém okolí, tak nezapomeňte popřát. Máme jich v Česku zhruba 1850, takže určitě mi neříkejte, že žádnou neznáte. Možná, že nějaký kamarád se říkáte Gina, ani nevíte, že to vlastně je Regina, takže jestli máte rádi takovou tu písničku Gina, je, no a to jsem nikdy neuměl takhle rychle vyslovit, tak to můžete dneska naskoušet a připravit si a popřát nějaký Gině k svátku. Já už vám teďka popřeju hlavně příjemný poslech, protože se blíží Guano Apes, Metallica, Kabáti anebo Sunrise Avenue.

0: You Can't Stop Me, to právě teďka zahráli Guano Apes na Rock Rádiu, 17 hodin a 20 minut k tomu. A jestli jste si říkali, že léta už bylo dost a začínáme se těšit na zimu, tak k zimě rozhodně patří i hokej. I když teda mistrovství se hraje až v červenci, ale důležitý je, že už teď vlastně český tým zná svoje soupeře ve skupině B. Rozhodně je to jenom rozlišovací označení, neznamená to, že bychom byli nějaký Bčka. Takhle, já jsem se koukal na ty soupeře, který tam jsou, a teda musím říct, že je to docela hustý. Máme tam Norsko, Kazachstán, Spojené státy, Maďarsko, Dánsko, Slovensko a Kanadu. Přijde mi to jako velmi těžká skupina a jsem sám zvědavý, co s tím udělají svěřenci našeho nového kouče Motáka. Opravdu by mě to zajímalo, jak to dopadne. Hrozně zajímavý bude, že vlastně ten úvodní turnaj se, takhle úvodní zápas turnaje se bude hrát už 13. pod širým nebem, a sice je to na stadionu Schalke. To, což vlastně je jako hrozně zajímavý, tyhle ty zápasy pod širým nebem jsou strašně fajn, a utká se tam právě Německo se Švýcarskem, takže na to se určitě budeme koukat. No a pak, jak dopadne náš tým, tak jsme zvědaví. Schválně by mě zajímalo, jestli letos věříte, že Česko urve nějakou medaili, protože mimochodem hraje se mimo jiné i v Mannheimu, kde jsme v roce 2010 vyhráli zlatou medaili. Což může samozřejmě přinášet štěstí, ale kdo ví, jestli to zvládneme dvakrát po sobě. Já si myslím, že bychom rozhodně měli věřit v tuhle tu chvíli, ale už se posuneme na další rokovou muziku. Dáme si Blink 182, bude taky Marko Hietala s Frankensteinovou manželkou a divoký byl nám něco namaluje.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
4: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Touran nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.prageboats.cz.
10: Už vím.
11: Tak vzhůru na palubu.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Tahle ta akustická záležitost od Blink-182 právě doznívá éterem Rock Rádia 17 hodin a skoro 39 minut a já už tady mám Jirku, nazdar.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak prosím tě, my jsme dneska tady na Rock Rádiu slavili 65. narozeniny Vildy Čoka a ty se s ním to dokonce potkal v dvoře Krále.
2: Ano, potkal jsem se s ním na Darosfestu, byla to úplně úžasná akce, děkuju fakt to opravdu všem lidem, pořadatelům opravdu, dlouho jsem nezažil takhle pěknou akci. A právě Vildu jsem tam samozřejmě potkal, to, že má nárosky, jsem úplně zapomněl, ale ono mu to evidentně nevadilo, já jsem upozorňoval už holky z cateringu, říkám, hele, teď, jo, protože je jedna, víš, mladá holka, a teď má přijet ten říkám, Vilém Čok.
0: No jasně.
2: To neznám, říkám, tak počkej, to nemusíš znát. A já říkám, až přijde, tak uvidíš. No tak on jako Vilda tam přijel, že jo, a okamžitě jako tam zaplul mezi děvčata do cateringu a říká, a pojďme si všichni zaspívat a teď něco od Helenky Vondráčkový a zpívej se mnou a ty budeš zpívat vokály. No a
0: začal
2: pak,
0: úřadovat.
2: Pak měl Vilda krásnou prosbu, říkal mi, prosím tě, Jirko, mohl bys tam, když nehraje kapela, jako než začneme zkoušku a tohle, mohl bys mi tam pustit, víš, jako nějaký smooth jazzík, jako do repráku, jestli by mi tam mohli pustit. No a kdyby neměli, tak nějaký matematický death metal, jedno z toho, prosím tě.
0: Jasně, no, takže Kenny G anebo Dream Theater třeba.
2: Ne, počkej, matematický death metal, to jsou třeba Meshuggah.
0: Jo, takhle, jasně, ano.
2: Tam jako to je právě, jako běžný člověk úplně nespočítá tam ty
0: jasně, rozumím. Rytmy. A no důležitý je neprozrazovat, že jo, nepouštět něco, co je příliš podobný tomu, co se bude zrovna hrát, že jo, takže něco hezky daleko.
2: No, on potom hrál Vilda Čok, víš.
0: No, samozřejmě. Ale to je zajímavý, že teda ta holka nevěděla, protože já nevím třeba, jestli už byla moc mladá na Kačeří příběhy, víš.
2: No, ale tyhle, to už dneska taky nejede.
0: No právě, no.
2: Ona hlavně to pak 18, víš.
0: Jo, jako no, ono to už pak přespívala za Debbie, myslím, no, jako zpěvačka, že jo.
2: Ale samozřejmě tam Vilda jako dal, jako Kačery tam
0: no,
2: dal.
0: No tak to je důležitý, ježišmarja, to je legenda. Kamarádi, já už se pomalu loučím, bude tady vlastně Jirkova manželka, jestli to, ne, vlastně nejsou teda příbuzní, Pavla Kapitánová. Já jsem myslel, jestli má něco společného s kapitánem. Každopádně bude taky Avantasia a Guns N' Roses na Cannon Heaven's Door. Já se s vámi loučím, zítra tady bude Péťa ve středu zase v plný sestavě v rokovém odpoledni, teďka už rok na přání.
2: Jo, volejte, pište.
0: Mějte se pěkně, čus.
2: Ahoj.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hubičku. CZ.
5: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50/50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
8: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz
9: Under Armour makes you better.
10: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
11: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 11. září vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru Valečov kapely Trautenberg a Alkohol. Ten samej den rozjedou svou energickou show v amfiteátru Konopiště Tři sestry. A teď už tipy na sobotu 12. V Kamíku nad Vltavou proběhne vrškamícká pivosláva, kde vás čeká rocková hudba, pivo, skvělý jídlo a zábava pro celou rodinu. A to všechno s výhledem na zříceninu středověkýho hradu Vrškamík. Ve Vraňanech se bude konat Kýpa Fest, který láká na kapely Alžběta, Pumpkins, Roxor a Motorband. A poslední akcí, na kterou vás pozvem, je Rock Metal Crossover in Action, který si užijete v pražský stodole Kobylisi s Down with the Clown, Dr. Triceratops a Trilobit Rock. Tolik je to pár tipů ode mě. Přeju vám hezký den a už brzy tady na Rock Rádiu opět naslyšenou. Zdraví vás Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pneu a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
3: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
4: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr CZ.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce AgroCS. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám Agrofertu za druhé čtvrtletí letošního roku. Peníze šly z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Komise krok odůvodnila tím, že pokračuje v prověřování možného střetu zájmů premiéra Babiše. V laboratoři ve Studentské ulici v Brně unikly desítky mililitrů žíravé toxické látky. Z budovy se samoevakuovalo asi 150 lidí. Záchranáři měli v péči dva pacienty, jeden skončil v nemocnici. Nehoda se stala v budově budoucí farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity. Zatím není jasné, o jakou chemickou látku šlo. Vládní hnutí ANO se chystá na komunální a senátní volby. Voliče upozorňuje na to, že po vítězství ve volbách do poslanecké sněmovny již dokázalo splnit řadu slibů. Rádo by po delší době uspělo i v Praze, pokračuje reportér Radek Barkman.
11: Pěkný den. Hnutí ANO rozjelo kampaň ke komunálním a senátním volbám. Bude se řídit heslem Česko bude zase makat. Zhruba 9000 členů hnutí bude rozmístěno na více než 400 kandidátek. Jako velký problém přitom vyzdvihlo především nízké investice v Praze, kdy podle premiéra Andreje Babiše leží na účtech hlavního města investovaných až 204 miliard korun. ANO je v Praze 8 let v opozici. Kandidátem na primátora Prahy je zahnutí Jan Hušbauer. Schodova, Radek Barkman.
10: Basketbalistky se na světovém šampionátu rozloučí zápasem s hvězdnými Američankami. Výběr trenérky Romany Ptáčkové prohrál oba dosavadní zápasy ve skupině a už je bez šance na play-off. Zápas Česko-Spojené státy začne večer ve 8:45. Ze zprávy to všechno, hezký večer.
9: Rock Radio. Počasí.
12: Děkujeme ti, Eliško, za ty zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra. Český hydrometeorologický ústav nám předpovídá jasno až polojasno, nejvyšší teploty na 32 stupních, na severu a západě jenom 29, no a v tisíci metrech na horách 23 stupňů Celsia.
8: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
9: Rock Radio. Doprava.
12: Tak začneme Vrchlického ulicí v České Lípě. Tam probíhá vyšetřování nehody autobusu s osobním autem. Tak pozor na to, v ulici Dočertous v Praze tvoří překážku na vozovce nehoda dvou osobních aut. Tak bacha. A podíváme se ještě na D5 a 26. kilometr trasa Praha Rozvadov. Tam je porouchaný auto, tvoří překážku na vozovce. Zdržíte se a buďte opatrní. No a ještě D1 a 140. kilometr trasa polsko-státní hranice směr Praha. Tam tvoří překážku na vozovce Lať mezi jízdními pruhy. No tak ať neseberete do auta klenehodou, náhodou a prosím vás, ať jedete na čemkoliv, v čemkoliv nebo kamkoliv. Hlavně doražte v pořádku.
13: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rock na vzání.
12: Ahoj, námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině a po pracovním víkendu rozbitek hračky a se s váma opět rád přivítá váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak, vítejte na palubě naší pirátské lodě Rock Rádio. Pojďme vyrazit na 2 hodinky hustým

0: Tak jo, Thunderstruck máme za sebou od ACDC a začneme opět českou písní do uší. Volala mi Soňa z Moravy, úplně krásně, pozitivně naladěný člověk, která říkala, že nastupovala dneska poprvý po mateřský do práce, takže už se na to strašně těšila. Jo, ona mateřská dovolená, to je velice zavádějící téma. No a všem pro dobrý den bych chtěla nechat zahrát něco od Škvorů. Tak samozřejmě dáme si písničku Sobě věrnej, já myslím, že to krásně takhle připomíná. Dělku si sedne.
1: Rok na přání.

0: Bertie Lent a jeho známá pecka a slavný hit Surrender a my budeme pokračovat, dáme si něco takového temnějšího trošku. Psal mi tady Velda Velda do našeho roku napsání a říká: pěkný podvečer, kapitáne, chtěl bych nechat zahrát písničku od Black Label Society, The Last Goodbye, takže za chvilku zazní Zack Wild pro vás, pro všechny. Ať nám ta odpolední pěkně utíká a pro vás do rádia a všechny lidi. Díky, Velda. Tak samozřejmě, Veldo, dáme si, no a nezapomeňte si ještě volat, ještě tady zuby nechty, držím pro vás místa na telefonu 725844424. Když to neuděláte brzo, tak vás ty zvířátka z netu převálcujou.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: deti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

0: rád stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Kráva, kráva, kapr, kapr.
3: Kapr, kapr, husa, husa.
4: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
5: Kruta, kruta, tchos!
4: Nech toho a pojď.
5: Tchos!
6: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zona a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
7: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
8: Bude vejdán.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč, s desetiletou zárukou. Profi voda CZ.
12: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka CZ.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
14: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
15: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší let.
14: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
16: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

0: Samozvaný spasitel světa Bono a jeho irská parta YouTube s pečkou With or Without You. No a teď si dáme opět něco českého krásného, psal mi tady Pavel Vyhnánek. Ahoj kapitáne, zahraješ mi prosím proceru k jejím včerejším prvním kulatinám bednu od whisky o 12. Šlo by to zahrát kolem 18.20, protože vím, že to budou bude na 100% u rádia a v autě cestou z kroužku. No, stihli jsme to jen tak, dřív to tam nešlo hodit. Každopádně, milá Elčo, přejeme ti k 10. narozeninám. Za rádio hodně štěstí, zdraví a kopec randy na vrch a od mámy, od táty dostaneš, nebo si dostal určitě velkou pusu a posílej ti spoustu lásky. Tak jdeme na to.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.

dny dobrý, ve dny, ať panstvo nečeká, jsou dlouhý schody do nebe, až trejka dalka, do nebeskýho báru, já sucho v krvi mám, tak kopni do dny, ve dny, ať na

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tak co koupelna, hotová?
4: Sypeš.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záklop.
4: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co?
5: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
6: Ventilatory.cz.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
8: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak zpěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
11: Vraňany nabízejí.
12: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
11: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
13: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
14: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
13: Jedu ale jen na čerpačku.
14: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
15: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
16: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
17: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
18: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, Bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Linkin Park s peckou Faint, já doufám, že to s váma neřízlo potom, že jste se ale přivědomí, přátelé. A dáme si tady prvního mailistu dneska, psal mi tady Martin Pater maila. Ahoj kapitáne, zahraj mi prosím od komunálu nějakou pěknou píseň, chtěli jsme se ženou na Daros Fest, lístky byly, bohužel jsme oba byli marot, takže to padlo. Tak to mě strašně mrzí, protože ta akce se opravdu skvěle povedla, ještě jednou musím poděkovat všem, bylo to úžasný, už dlouho jsem na takhle příjemný akci nebyl, já jsem se opravdu cítil, jak kdyby jsme tam byli všichni jedna velká rodina, a tak to má být, tak se mi to líbí nejvíc. Hodně mě to štvalo, tady píše ještě Martin, já ti to věřím, vám mělo tě co štvát, já nechci přitápět pod kotel, ale je to tak. Dík, Marťa z Opavy. Tak pro celou Opavu a pro všechny lidi, co byli na Daros Festu, tak si tady dáme komunál, k tomu přívažkem ještě přihodím strýce Prota a dáme si pecku Můzy, OK? No a než se tady len ty dva pánové rozjedou, samozřejmě Luboš s Protem, tak tradiční výzva pro vás všechny posluchače, pište mi do Messengeru či do mailu vaše návrhy na jazyk pro časové znamení, jak byste tady chtěli ohlásit 19. hodinu, no a přidejte k tomu nějakou tu situaci, v které byste chtěli časové znamení načapat a já vám samozřejmě zahraju VIP píseň na přání po hodině 7.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byla velmi oblíbená skladba od mých oblíbených Placebo, Every You and Every Me a z alba Without You I'm Nothing. Tak jedno z mých nejoblíbenějších alb od týhle kapely. No a na závěr si dáme pěkně Sabaton, aby se to nepletlo. Volala mi Milena, že by pro svého chlapce Marka Šikovného, který to s ní už pěknou dobu táhne a vydržel hlavně, tak by mu chtěla právě nechat, když neposlouchá úplně rock'n'roll, něco pěkného od týhle švédské kapely. No tak já jsem vybral pecku s dovolením Rorkes Drift, jestli možno.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Herr Mermeherr. Kellon lünut seit se otul jatail on sirpe parane wohl malus nauti da programmi rock so wie groll.
1: Rock Radio, rock na vzání.
0: Tak, dnes jste slyšeli, vážení námořníci, urazila 7:00 večerní a vy máte tu jedinečnou možnost užít si druhou půlku pořadu Rok na přání. To bylo estonsky, jak si přála naše věrná posluchačka Lucka, takže milá Lucie, můžeš si za to taky něco krásného přát, za chvilku si to tady na Rok Rádiu všecko dáme. No a druhou půlku našeho roku na přání začneme takovou romantickou pohodovkou od Mr. Big, která se jmenuje Shine.

Tak to byl Mr. Baker Shine a Lucka mi tady psala, že to bylo skvělé, estonský. Já nevím, jestli by mi za to Estonec nějaký jednu nevlepil, ale dobře, nebo mě ne, já za to nemůžu, to může časové znamení, samozřejmě. Ale každopádně jsem rád, že se ti to líbilo a že bych chtěla za to zahrát něco od Diftones. Tak, aby nám to tady krásně časově sedlo, tak si dáme píseň Swerve City z roku 2012 alba Koino Jokan. A ještě navíc to je tak

0: Rozjíždíte už pěkně rozjetou druhou půlku našeho večerního oblíbeného pořadu Rok na přání. Tak po Europácích a Pet Sounds The Cult of Ignorance si dáme určitě Halloweeny. Volali jste si, psali jste si o ně, prostě teď to tady všechno do vás nasázím. Bambus mi volal, že by chtěl právě pecku Eagle Fly Free od Halloweenu pro mě, pro všechny pracanty a slušní lidi nechat zahrát, tak samozřejmě na to se vrhnem. Pak, co mi tady přišlo, nějaký maily, myslím, Jakub zo Slovenska psal, zdravím zo Slovenska, mohli byste prosím zahrát něco od Halloween, ideálně nějaká starší pesnička, děkujem. Tak Eagle Fly Free je z roku 1988 a alba Keeper of the Seventh Keys, jestli si to pamatuju dobře, dokonce myslím, že to byl ten druhý díl, part 2. Tak tu si dáme, já myslím, že 88 je starý docela dost. Co myslíte?
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
2: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
3: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
2: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
4: Tlačíš?
5: Tlačím, ale moc to nejde.
4: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
5: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
4: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Nádherná rytmická německá klasika Du hast od Rammstein z roku 1998. Parádička, přátelé. Za tu němčinu dáme samozřejmě češtinu, aby nám skvěle fungoval náš rokový kontrapunkt. No a bylo tady samozřejmě několik reakcí na narozeniny Wildy Choka. Všichni mu přejete všechno nejlepší. Martin mi tady volal třeba a říkal, že jak měl ten Wilda Chok ty narozky, má ty 65. Takže by pro něj a pro všechny posluchače chtěl nechat zahrát písničku Makám jako kráva, protože zrovna do poslouchání do rádia řeže motorovou pilou. Já doufám, že nějaký dřevo. Do toho psal Honza Šifta, nazdar kapitáne, když dneska slaví Wilda Chok ty 65. narozky, tak bych od něho poprosil buď něco solového, anebo klasiku Pražáky, dáme si přímo solo, díky moc. Do toho ještě David Bittner, čau kapitáne, díky ti za víkendový zážitek s tebou na Darosfestu. Já děkuju tobě, Davide, bylo to krásný, jsme si panáčka, myslím, že dali spolu. Ano, jo, dali. Když mi posílal tu fotku. Akce byla super. Pokud by to bylo možné, dej tam prosím něco od Wildy Choka. Ten byl úplně nejlepší. Díky, David. Jasně, Wilda byl velice vtipný, tak pro vás všechny, který máte rádi Wildu Choka, je tu Makám jako kráva.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: To byla pohodovka od Pretenders, Don't Get Me Wrong, no a za to vsadíme opět něco drsnějšího, dáme si, přátelé, Judas Priest. Voty si tady napsala Hanna Korvasová, nazdar kapitáne, chtěla bych nechat zahrát Crown of Horns od Judas Priest pro všechny nejvíc nejlepší fajn lidi, co poslouchají, a taky pro vás všechny z Rock Rádia, jste super, díky, Hanka. My tak moc děkujeme za celý Rock Rádio, že vás naše práce baví, dáme si teda tvoji vybranou píseň Crown of Horns z roku 2024 a alba Invincible Shield.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
3: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

0: Vyhrávej mžik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: čerta starýho Ozzyho Osbourna jsme tu opět měli, zaplať satan, v našem pořadu Rok na přání s Peckou Perry Mason, no a jsme pomaličku skoro ve finále našeho pořadu Rok na přání. Tak před sebou máme jedno takové smutnější přání, ale zakončíme ho zvesela. Psal mi Michal Nousek. Ahoj kapitáne, v pátek jsme se rozloučili s kamarádem Pepínem, tak bych mu chtěl zahrát tam nahoru něco od kapely Alkohol. Díky, Michal z Tábora. Jasně, Pepíno, tak my ti posíláme tematickou skladbu tam nahoru Odpočívej v pokoji. A tato skladba se hodí i v druhém případě, kdy mi tady psal Ladislav Blažek po delší době. Zdarec kapitáne, po dlouhý odmlce neústavné onanie a tvorby díla na domě, kdy nebyl čas na nic, se klidový režim v pátek 4.9. trošku podělal. Pozdravte naši malou velkou Josefínku. Zdravíme, Josefínko, doufám, že nás slyšíš. Narodila se mu dcera, kdybyste pochopili z toho, co mi tady psal. No a chtěli bychom jí zahrát něco pěkného, protože děti tady uvažují, jak se to mimino vypíná. Tak my jí zahrajeme Odpočívej v pokoji, ale tím jako, myslím, ať hezky spinká. Jú.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.

0: Vážená námořní flotilo, už jsme zase tam, už jsme zase u konce našeho pořadu. Rok na přání, nedá se nic dělat, musíme to nějak s úctou zakončit. A mám tady super nápad od Radky, která mi volala, že by chtěla pro sebe a taky pro všechny rockery, který milujou starý dobrý rock'n'roll, zahrát něco pěkného od Janis Joplin. Tak jsme tak jako laborovali, co bychom si mohli dát na závěr. No a Radce přišla ideální píseň takhle nakonec, Mercedes-Benz. Ano, to je krásná píseň. No tak s Mercedesem Benzem se s vámi pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám jako vždycky plodný večer a budu se na vás moc těšit zítra opět po 18. hodině tady na Rock Rádiu u Roku na přání. No a do té doby se mějte jak chcete a něco pro to dělejte. Pic!
1: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nebyl, nic tě neudělal.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Je to pár let, tedy trochu víc pár let, co jsem při pravidelných návštěvách osvěžoven, probíral s kamarády ženy, zpěv a motorky. Nedávno jsem s jedním z nich taky mluvil o ženách, ovšem už tu byl malý rozdíl, totiž dámy, které jsme probírali, byly naše vnučky. Jo, oba jsme dědci a tak teď máme hlavně starost, jak té drobotině předat něco z našich vášní. A kamarád při té debatě přišel se zajímavou tezí. Prý nauč děti lásku k motorsportu a nezbyde jim čas na nic jiného. Ale kde je seznámit s motorsportem? Takže řešením je Náchod. Abyste mi rozuměli, když tuto sobotu bude v Náchodě akce s názvem Den motorsportu a tam můžete vzít dítka, vnoučata, pravnoučata a třeba i sousedovic kluky a holky, pokud rodiče nebudou mít čas. Ale měli by si ho udělat všichni, protože v Náchodě si budou děti i dospělí moct odčíhnout Buggy Racer Academy, MX Academy, Trial, práci záchranářů nebo otočný simulátor. A to není vše. Podívat se budete moct třeba i na kluky z FMX Akademie Petra Piláta, který je jako trojnásobný mistr Evropy víc než kvalitním učitelem. Zároveň budou na Masarykově náměstí, kde bude Den motosportu probíhat, po celou sobotu vystavené veteránské vozy i motocykly. Přijďte zažít 12. září do Náchoda motorsport zblízka a je vysoká pravděpodobnost, že bude platit i druhé heslo. Nauč dítě lásce k motorsportu a nezbydou mu peníze na drogy.
0: Rock Radio. Motokeci.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětské věci.
2: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Radia na www.rockviradio.cz.
1: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
2: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.

Ztrácíš se před očima, rosteš jen ve vlastním stínu, každá další vina odkrývá moji vinu. Ztrácíš se před očima, rosteš jen ve vlastním

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte pulovky, to máte ponožky, to máte dětské věci.
2: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Radia na www.rockviradio.cz.
1: To je do práce, na festiák, na poradu, do porodnice, na posed.
2: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.

0: Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Karte. No to vidím. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom Garde vím, proto to tak hraju, abych mohl dát Garde. Garde. No. Nemůžeš.
2: No tak to je mát.
1: No proto to tak hraju. No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec slyšíš ten nejprotivnější rekrant, jakýho jsem ty viděl. Ty, Garde.
3: Pojď si zahrát.
1: Já to nehraju.
3: Tak jak to, že jsi mu radil?
1: Radit já umím, ale hrát ne.
0: Rock Radio. Konec legrace. Na!

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Když má člověk takový plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton. A budou ti to muset ocekat majzlík. Ses měl narodit jako kůň původně. A v poslední chvíli si to pánbůh rozmyslel.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio CZ.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadraplán.
3: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
2: Co, až kolik to stojí?
3: 9650.
2: No, tyž na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
3: Ne, zbyde mě.
2: Jak zbydeš? Jak 9650 máš 9600, no?
3: No, a 50 mě zbyde.
2: No vidíš, ještě vyděláš, no.
3: Jo.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ.
1: Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: A odkud to máte?
3: Našel jsem to.
2: A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
3: No to právě nevím.
2: Tak podívejte, já vám za to můžu dát 5,
3: ano.
2: Možná i 10 korun.
3: Děkuji.
1: Rock Rádio. Konec legrace.